0: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
1: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 8. části série vyučování 23. žalmu.
0: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. A do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Otče nebeský, jsme tu sejíti ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. A v tomto jménu jsme si přečetli toto slovo. Prosím tě, aby si právě pro toto jméno Ježíš, v němž jediném je spása, nám požehnal tohle slovo. Dej, Pane, všechno to, co nám skrze to dnešní slovo chceš říct, aby bylo na tvoji slávu a také k požehnání každého jednoho z nás. Děkuju za to, že i tímto způsobem můžeme být u tvého slova a že i tímto způsobem se přibližuješ ke každému z nás. Vyprošujeme si, jak jinak, Pane, než tvoje požehnání, protože tě tak moc potřebujeme. Nech tvé jméno je navěky požehnáno. Amen. A nyní se zaposlouchejme do nám všem známé mládežnické písně s názvem Raduje se všechen Boží lid.

naživu mě udržuje, neboli duši mou občerstvuje. Tak to je místo, kam jsme se v tomto 20. žalmu posunuli dnes večer a také zároveň i téma této dnešní biblické hodiny. Hned na samotném začátku, bratři a sestry, přátelé, drazí posluchači, chci sobě i vám připomenout, že tato slova pronáší David z pozice ovečky. Ovečky, která je pod vedením a ochranou toho dobrého pastýře. A David, jak vidíte, si to neváhá přiznat, že jeho život, co by ovce, stojí a padá s jeho pastýřem. Žel, v dnešní době je spousta takzvaných křesťanů, kteří se nechtějí stotožnit s ovečkami. Jenomže, přátelé drazí, co jiného znamená? V dnešní době je spousta takzvaných křesťanů, kteří se nechtějí stotožnit s ovečkami. Jenomže, přátelé drazí, co jiného z nás je, pokud nejsme

zůstanou ve stádu toho dobrého pastýře právě ovečkami. Tak či tak zůstávají pouze dvě možnosti. Buď se křesťan pasuje ve stádu na samotného pastýře a že to není nic cizího v Kristově stádu. Ano, i v dnešní době někteří křesťané se častokrát staví do role pastýřů, takže pasou sami sebe. To znamená, že odmítají poslouchat častokrát písmo, určují si, co budou dělat, co nebudou dělat, určují si sami, co je hřích, co není hřích. Určují si, kam se půjdou pást, kam ne, a také zda vůbec potřebují pastvu, anebo už ne. A jistě víme, že je to jedna z velmi nebezpečných situací v životě člověka. A nebo pak zbývá ta druhá možnost, a sice, že se z oveček ve stádu Ježíše Krista stanou vlci. I to je v církvi Kristově žel známo. To znamená, že ten, který by měl jít tiše za pastýřem svým pánem Ježíšem Kristem, za svým spasitelem, tak častokrát se stává, že jde proti stádu a samozřejmě i proti samotnému pastýři, pánu Ježíši Kristu. Ale všimněte si, že David, autor tohoto žalmu, nemá vůbec problém se ztotožnit s ovečkou a z toho, co tady čteme, je vidět, že on se v tom stádu má velmi dobře. Autor tohoto žalmu se nebojí přičíst veškerou autoritu svému pastýři, svému Bohu. A to je autorita, v níž nechybí každodenní péče o ovečky, každodenní starost o jeho život, nebo jak jinak pochopit slova, udržuje mě naživu. Jinými slovy, bez toho mého dobrého pastýře bych už tu vůbec nebyl. Bez něho můj život by byl minulost. A vezmeme-li v potaz život ovečky na jedné straně a status pastýře na straně druhé, pak mu musíme dát za pravdu. Vždyť co by si ovečka počala, drazí moji, kdyby neměla pastýře? Zkuste o tom alespoň dnes večer trochu přemýšlet. Co by si ovečka počala, kdyby neměla pastýře? Stejně tak, co by si křesťan počal hlavně v této době, kdyby neměl pastýře. Vidíme kolem sebe spoustu lidí, která neví, co a jak, kam se dát. A pán Ježíš prohlásil o svém lidu, že vidí rozptýlené jako ovce bez pastýře. Když se díváte na dnešní svět, tak se vám to taky jeví, jako kdyby lidé byli ovečkami bez pastýře. Ale já věřím, že my křesťané si o to víc i dnes večer uvědomíme, co by z nás bylo a co by s námi bylo, kdybychom neměli tohoto dobrého pastýře. Pastýř, který i dnes je naším pánem a naším spasitelem, naším ochráncem a vším, co potřebujeme. Pojďme, bratři a sestry, přátelé, milí posluchači, pojďme si to společně dnes večer představit v této biblické na příkladě pána Ježíše Krista, toho dobrého pastýře, který o tomto soužití ovečka a pastýř prohlásil u Jana 10. kapitoly velmi krásná slova. Myslím si, že právě tam najdeme to nej, co si David uvědomoval ve chvíli, kdy přemýšlel o roli tohoto dobrého pastýře v oblasti svého života. Dovolte mi ta krásná slova přečíst. Janovo evangelium, pokud máte po ruce Bibli, doporučuji si to nalistovat. Jan 10. kapitola, budu číst od 1. verše po verš 5. Stojí tam tato slova. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovci. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvolá.

pádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. A 11. verš. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Pojďme, drazí moji, začít od toho posledního zjištění. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Tak tedy zaprvé, pastýř, ten dobrý pastýř, neváhá svůj život předřadit před život své ovečky. Už chápete hloubku Davidových slov na adresu svého pána? A věřte mi, on věděl, co dělá. Uvedu příklad. 1. Samuelova, 17. kapitola, verš 33. Tam nachází tento text mládenečka Davida před králem Saulem na bojišti, kde jim vyhrožuje Goliáš a David se rozhodne, že se s ním utká. Saul však ho nechce pustit. Tak si vyslechněte ten rozhovor tak, jak proběhl. Saul Davidovi odvětil. Cituji. Nemůžeš jít proti tomu pelištějci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovci. Když přišel lev, nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Co tomu říkáte, drazí moji? Všimněte si, že David neříká, že přišel na jeho ovečky pes, dokonce ani ne vlk, ale samotný lev a samotný medvěd. To znamená, že tam šlo o život. Nejenom o život ovci, pro které si lev s medvědem šli, ale tam šlo o život samotného Davida. Proč? Protože on se postavil mezi ovečku a mezi tuto šelmu. Nekřičel na ně pouze z dálky. Dokonce nečteme ani, že by na ně házel kameny nebo klacky. Ale jak sám říká, když se proti mně postavil jak lev, tak medvěd, já jsem ho chytil za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil a vyrval jsem mu ovečku z tlamy. Jen si zkuste toto představit. David byl svědkem toho, jak v určitou chvíli lev a medvěd se postavil proti němu, když ho dohnal v touze vysvobodit ovci. Nemyslím, že se to šelmám líbilo. Zvíře vždycky vyhodnotí v pastýři nepřítele a tak si umím představit, jak se lev a medvěd určitou chvíli zastaví a postaví se proti pastýři. V tomto případě proti Davidovi. Pastýř však nasadí svůj život. Nic víc, nic míň. Všimněte si, on si neříká, ale copak jedna ovce. No tak, ať si odnese. Ne, ne. On si neříká, přece se nenechám sežrat místo ní? Ne, toto dobrý pastýř neříká. On její život bral natolik vážně, že nasadil svůj život, aby ji ubránil. A to tak, že svou ruku se dotkl tlamy samotného lva a medvěda a vyrval jí z tlamy. Podívejte, jak je to tady úžasné. David neříká nic o tom, že by lva chytil za ocas. Ale to, co říká, je, že ho chytil za dolní čelist. Vnímejte, za čelist plnou zubu, ostrých zubů. Jenže víte, ona tam byla i horní čelist, která nejednou určitě sevřila Davidovu ruku a tekla krev. Jenomže z toho, co David říká, je vidět, že byl tím dobrým pastýřem. A nebylo to jednou, nýbrž opakovaně, říká písmo.
Zvěř se vracela, ale pastýř si s nimi věděl rady a neunavně s nimi bojuje dál. Jinak by život oveček byl minulosti. Už chápete, bratři, sestry, drazí přátelé, váhu těch dnešních slov z 23. žalmu naživu mě pastýř udržuje? Zvláště, když si představíte tuto dobu, ve které žijeme, vybavujete si váhu těchto slov naživu mě dobrý pastýř udržuje? A nyní, když píše tento žalm David a přemýšlí o svém pánu, tak si vybavuje právě tuto scénu a vidí, jak Bůh, Hospodin, pro něho dělá totéž. Ale v porovnání s lvem a medvědem se Bůh postavil proti silnějšímu nepříteli. Víte, David vidí, jak ho pán Bůh udržuje naživu tím, že ho ďáblovi vytahuje přímo z chřtánu, ne lvu a medvědovi. Proto to uvědomění a proto ta vděčnost. Proto to uznání. Ano, pane, ty jsi ten dobrý pastýř, kterému já vděčím za život. Jinak bych tu nebyl, pane. Jinak bych tu nebyl. A tak, drazí moji, otázka, která zůstává pro každého z nás, z dnešních věřících, zní, uvědomujeme si to? Jsme si vědomi i dnes večer, co pro nás udělal a dělá ten dobrý pastýř? Vždyť my máme černě na bílém, že tak učinil. Ano, tvůj a můj dobrý pastýř tak učinil. A to ne někde tam na pastvinách, ne někde pouze tam v práci a ve škole, kde se pohyboval v tomhle týdnu, ale Kristus tak učinil na kříži a dal svoji krev. Vímejte, postavil se mezi mě a mého úhlavního nepřítele. Postavil se mezi tebe a tvého úhlavního nepřítele. Uvědomujeme si to do hloubky dnes večer? Uděláme si ten čas jako David, abychom to viděli a následně, abychom ho za to chválili? Moc bych si to přál. Zaslouží si to. A nyní se přeneseme dál v tom textu z Jana 10, kde stojí psáno, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Víte, drazí moji, nejednou se při čtení tohoto textu automaticky přeneseme k onomu lupiči, který leze přes plot a uniká nám to všechno, díky čemu nás ten pastýř, dobrý pastýř, udržuje při životě. Všimli jste si toho, co to je? Je to prevence. A tak za druhé vám chci říct, že dobrý pastýř dbá na prevenci svých oveček. Nečeká až na to, až je medvěd bude někde honit nebo lev, ale dobrý pastýř dbá na prevenci. Já ji tady vidím ve čtyřech krásných prvcích. Posuďte sami. Za prvé čteme tady o ovčinci, za druhé o dveřích do ovčince, za třetí o ohradě kolem ovcí a za čtvrté, aby toho nebylo málo, tak je tady ještě vrátný, který ovce hlídá. No řekněte sami, dochází vůbec ovečkám, že bez ovčince, pořádných pevných dveří, pevné ohradě a pečlivého vrátného by neměli šanci? Kdy ovečce dochází vůbec a dochází to, že bez těchto prvků by nepřežila? Asi těžko. A tak o to víc, bratři a sestry. Važme si toho, že Bůh dbá na prevenci v době, kdy nás to vůbec nenapadá, že nám hrozí nějaké nebezpečí. Víte, ovečky jako takové to nikdy neřešily. Nejednou to dokonce vnímají jako omezení. Však by rádi vyšli ven, jenomže ona tam je ohrada. Dost často jsem vydával ovečky postávat u vrátek ovčince a čekat. Tak rádi by šli ven, jenomže dveře byly zavřené. A tak oni tam bečí a domáhají se východu. Jenomže ono to nešlo. A tak jsem si častokrát říkal, když jsem se na ně díval, co si asi o tom svém pastýři myslí. Tak rádi by šli ven a ono to nejde.
Nejinak ohrada, víte, i když vyjdou z ovčince ovečky ven, tak oni nemohou jít kam chtějí, protože jim v cestě stojí ohrada, která jim v tom brání. Ano, dostali se z ovčince, ale nemohou jít ven, protože je tam ten plot. A v tomto případě biblickém, o kterém Pán Ježíš vypráví, tak tam byl ještě vrátný. Vnímejte, ten, kdo je hlídal, kdyby náhodou našli skulinku v plotu a vyšli. Měl jim v tom zabránit. Ale buďme upřímní, i když to ovečky nemají rádi, a tak rádi by si šli po svém. Co by se bývalo stalo, kdyby neměli ovčinec? Co by se stalo s ovečkami, kdyby neměli kde sklonit hlavu? Co by se stalo, i kdyby ovčinec měli, ale neměl pevné dveře? A co by se stalo, kdyby kolem ovčince nebyla ohrada poté, co ráno vyběhnou ven? A co by se stalo, kdyby tam nebyl přes noc, když šel pastýř spát, kdo je ještě hlídal a dohlížel na ně? Víte, žalmista David toto neporceňuje. Když je pastýřem ovcí, to neporceňuje a stejně tak, když píše tento žalm, to oceňuje. Víte, on byl totiž jistě svědkem i toho, jak se zvěř přibližovala i v noci. A možná i nejednou využila špatného oplocení k tomu, aby se dostala dovnitř. Proto ve chvíli, kdy přemýšlí o svém životě a o svém Bohu, tak je mu velmi vděčný za tyto čtyři prvky. Za to, že jeho život Bůh ochránil právě díky tomuto ovčinci. Právě díky těmto dveřím, právě díky této ohradě, ale právě také díky vrátnému, který bděl. Vidí, jak právě ona boží péče o jeho život byla mimo jiné i v tom, čemu říkal omezení. Ano, Bůh ho chránil i v tom, čemu říkal omezení. Jednoduše pronikl do té hloubky božího starostlivého srdce a mohl zvolat, udržuješ mě naživu, Pane. Ano, mimo jiné i přes ta omezení díky tomu žijí. Bratře, sestry, milí přátelé, posluchači, je toho tolik, co nám denně usiluje o život. Jak po té tělesné stránce, a jsme toho svědky, stejně tak po té duchovní stránce. Ale my můžeme zvolat, ty Bože můj, ty jsi garantem mého života. Díky tobě žijí. Díky tobě jsem naživu. Udržuješ mě při životě jako pastýř svoji ovečku. Protože jsi nasadil svůj život a neporcenil si ani prevenci. A tak, bratře a sestro, pojďme zkusit i dnes večer, tak alespoň jak to půjde, pojďme zavzpomínat každý sám na tu úžasnou péči toho našeho dobrého pastýře Ježíše Krista, který též vedle nasazení svého života pamatoval a pamatuje na prevenci. A to i přesto, že jsme nejednou též v tom jeho pečlivém jednání viděli omezení. A dovolím si říct, že i možná dnes jsme viděli v božím péči omezení. Nejednou jsme možná to omezení z boží strany reptali, stejně jako reptáme na omezení, které učinila vláda. Reptáme na omezení, které Bůh kolem nás oveček udělal. Vidíme častokrát, jak nás Pán ve svém stádu drží uzavřené, jak nás drží ohrazené, jak nás omezuje, jak jsme hlídáni. Ale víte, pravda byla taková, že nás Pán tímto ochránil a dnes a denně ochraňuje od různého nebezpečí. Víte, častokrát musím přemýšlet hlavně nad dětmi z našich rodin křesťanských. Nejednou i oni, a hlavně oni mají ten pocit, že je rodiče v církvi drží zkrátka. Že je omezují a brzdí v tom, co je venku za ohradou. Že musí do shromáždění, že musí na besídku, že musí na dorost, že musí na mládež a mohli bychom pokračovat. Ostatní děti si dělají, co chtějí a oni ty naše častokrát musí. A oni to někdy takto vidí.
Jenomže buďme upřímní a obracím se teď hlavně na vás, mladé. Buďte upřímní. Kde byste byli, kdyby Bůh přes vaše rodiče nepostavil toto omezení? Kde by byla ovečka, kdyby si vyšla bez pastýře, když se jí zamane? O jedné mladé ženě je ve Starém zákoně, jmenovala se Dina, řečeno, že si tak jednoho dne vyšla, aby se podívala na celé té země a vrátila se znásilněná, vrátila se v zuboženém stavu. Od čeho všeho vás i mě Pán Bůh ochránil právě proto, že nás vložil do křesťanských rodin? Jak požehnané je, že v nich můžeme vyrůstat a můžete vyrůstat jako ovečky pod ochranou toho dobrého pastýře. Většinou, i když se mnozí vrací, poté, co si vyrazili, tak se vrací zranění, ubití a duchovně velmi poznamenaní. A jsou taci, kteří se z toho v životě nespamatují. A tak, drazí moji, jak je krásné, když si toho ovčince vážíme. Když jako boží lidi ceníme toho bezpečí z toho plynoucí. Když dokážeme docenit ty pevné dveře, které se jen tak leda s čemu neotevřou. A leda s komu? Je pravda, že na ně nejednou buší různí nepřátelé, novodobé šelmy, novodobí medvědi a lvy. Víme, že ďábel obchází jak lév a hledá, koho by sežral. Ale jak je krásné, když se ty dveře ovčince neotevřou. Mnozí se snaží proniknout v této době s různým učením. A volají, abychom vystrčili jako v té pohádce alespoň malíček. Jak je ale krásné, když se dál než ke dveřím ovčince nedostanou. A navíc, kdykoliv proniknou přes plot k ovčinci, mají co dočinění s tím, kdo stádo v noci hlídá. Okusí váhu jeho hole. Ale také lásky, s kterou je hlídá. V našem případě, v případě křesťanů, víme, že to je Duch Svatý. Krásný obraz Boha Ducha Svatého, který nás střeží, říká písmo, prodem vykoupení. Ano, v té ohradě, dobrého pastýře. A tak se ptám i dnes večer, budeme Pánu za to děkovat? Budeme za tu péči vděční? Věřte mi, že právě proto jsme naživu tělesně i duchovně. Protože on se postaral o ovčinec, on se postaral v tvém a mém případě o pevné dveře, on se postaral o ohradu kolem ovčince, ale také stejně i o vrátného, který nás hlídá. Chcete důkaz? Já vám ho dám. Lépe řečeno, Pán Ježíš vám ho dá. U Marka 13:33 Pán Ježíš říká, mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům a dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci, a teď poslouchejte, a vrátnému nařídil, aby bděl. A on bdí i dnes večer nad tvým a mým tělesným i duchovním životem. A tak vyplatí se mu za to děkovat. A nyní pojďme dál k té poslední myšlence, kterou chci vyzvednout. Ovce slyší jeho hlas, volá je jménem. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Bratře a sestry, toto je osobní, jemný a milý přístup pastýře. Jinak to nevidím. Osobní, jemný a milý přístup pastýře. Pastýř přichází každé ráno k ovčinci a oslovuje jej jménem. Každou svou ovečku. Možná si řeknete, co to má co dočinění s tím, že je udržuje při životě. Já vám řeknu co. Pokud něčemu dáte jméno, pak se toho těžko zbavujete. Dám vám takový příklad. Pokud si pořídíte králíky a dáte jim jména, většinou na talíři neskončí. Já jsem si to vyzkoušel, když naše děti byly malé. Měli jsme zhruba tak asi 20 králíků a dvěma z nich jsem dovolil dětem, aby je pojmenovali. Jedna samička byla krásná, bílá, a tak to byla Eliška. A pak jeden sameček, ten byl celý černý, a tak ho náš malý syn pojmenoval Černoušek.
A řeknu vám, že dostat je na talíř nebylo vůbec jednoduché. Prostě to bylo něco jako členové rodiny. Byli mezi ostatníma 20, ale byli jiní. Byli to králíci, kteří měli jméno. Víte, ovce, u kterých je tady řeč u Jana 10. kapitole, ty měli jméno. Pán Ježíš říká, já každé své ovečce dávám jméno. A nejenom, že jí dám, víte, což o to dát někomu jméno, ale pamatovat si je. Pán Ježíš říká, já si pamatuju jméno každé své ovečky. A taky byli zvyklí na jeho hlas. Na hlas pastýře. To znamená, že měli krásný úzký vztah. Ještě se divíte, že pastýř za ně byl ochoten položit svůj život? Nedivme se tomu. Bylo to proto, protože byli něco jako členové rodiny. A je jedno, kolik jich bylo. Jednoduše byli blízko pastýřova srdce. Z toho, co David říká o svých ovcích, je krásné, že neváhá za ně nasadit svůj život, protože je má rád. Divil bych se, kdyby též alespoň některé neznali jménem. Ale víte, i kdyby ne, i kdyby pastýř neznal jménem ovce, oni poznají jeho hlas. Víte, to je moc krásná vlastnost oveček. Že si pamatují hlas svého pastýře a že na něj dokáží jasně reagovat. Já si vzpomínám, ve vesnici, kde jsem vyrůstal, bylo několik ovčinců, kde ovce v noci odpočívaly. A když jsem šel kolem a slyšel, jak některé bečí s přáním vyjít ven, tak jsem na to jejich bečení zareagoval. Začal jsem na ně mluvit. Většinou tak, jak na ně mluvili jejich pastýři, které jsem pozoroval. Ale víte, co se stalo? Většinou nastalo ticho. Když jsem na ně promluvil, ovce stichly. Vnímejte, pochopili, že se blíží někdo k ním, ale problém byl v tom, že nepoznali můj hlas a tak na ní nereagovali. To stále měli vidět, jak zareagovali, když přišel ten jejich skutečný pastýř a promluvil na ně. Nejen jakýmsi povelem, který znali, ale hlavně tím hlasem, který měli naposlouchaný. A který byl pro ně domácím. Víte, byla to radost vidět, jak ovečky poznávají svého pastýře. Ano, po hlase. A když zavolal jméno některé, kterou měl pojmenovanou, většinou to byla ta vůdčí ovce ve stádu, tak ona okamžitě k němu přiběhla. Někdy to bylo i dojemné vidět stádo odevzdané svému pastýři. Protože poznávalo jeho hlas. A tak myslím, že je zbytečně mluvit nyní o tom, v čem to těmto ovcím pomůže, aby zůstali při životě, když znají pastýřův hlas. Víte, jednoduše v tom, že na zavolání pastýře se vrátí z míst, kde jim může hrozit nebezpečí. Známý hlas byl pro ně zdrojem důvěry a také zdrojem lásky. A teď se v závěru přenesme do té naší duchovní sféry. Co mi jako ovečky v přítomnosti pastýře v tomto směru. David říká, udržuješ mě, pane, naživu. Ano, mimo jiné proto, že znám tvůj hlas a nemusím chodit za každým. Dokonce utíkám jako tvoje ovečka od všeho cizího. Pán Ježíš říká, za cizí moje ovce nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ptejme se, vážíme si toho důvěrného vztahu s pastýřem? Vážíme si té ochrany od cizího učení? Od vlivu cizích, od cizích snah zavést stádo na cestí? Pokud ano, pak děkujeme za to dnes, pánu. Víte, je to obrovská výsada. Vědět, že naše jméno Ježíš Kristus zná, že tvoje jméno Ježíš Kristus zná. A není divu, protože jména těch jeho jsou zapsána v knize života. A nikdy je nevymažu, říká pán. Je to obrovská výsada Kristovy ovečky. A víte co? Pojďme ještě k jedné vlastnosti pastýře, na kterou ten dobrý pastýř u Jana 10 poukazuje. A to je první linie. Dobrý pastýř, když má své ovečky všechny venku, říká pán Ježíš, tak kráčí před nimi. Vnímejte, nechá stádo za sebou a postaví se do první linie. První věc, která nás pozastavuje na tom všem, je, že dbá, aby všechny ovečky byly venku dřív, než se postaví před ně.
A tak si položme otázku, není to snad jedno, pokud nějaká ovečka zůstane v ovčínci nebo v ohradě, což pak to není jedno, když jich tam má tolik? Asi ne. To by David nemohl říci, že naživu mě udržuje. Protože on by mohl být tou ovečkou, která by tam zůstala po noci ležet. Jenomže on říká, naživu mě udržuje. To znamená, že dřív, než se postaví před stádo, dbá na to, aby všechny ovečky byly venku. Proč? Protože dbá na to, aby nějaká přes noc neonemocněla a nezůstala tam uvnitř ležet. Stávalo se totiž někdy, že když ráno pastýř otevřel ovčinec a zavolal na ovce a oni z radosti vyšli, některé tam zůstaly ležet. A nereagovali na to, aby vyšli. Ať už z předchozího zranění, z včerejšího dne, anebo kvůli nějaké nemoci, která se dostavila během noci. A s tím bylo zapotřebí něco udělat. A kdo jiný než pastýř? Ten dobrý pastýř. Tomu není jedno, že ovečky některé zůstávají ležet. Proto o Ježíši Kristu čteme, že když už byli všechny venku, tak se šlo na pastvu. Když nebyli, pak nemocné měli přednost. Už víte, proč všechny přežili? Protože pastýř se staral i tu, o tu, která tam zůstala ležet. A hlavně oni. A pak, když byli všichni venku, tak se postavil před ně a oni ho následovali. Kdo si umíte představit větší bezpečí, než když ovečka následuje pastýře? O nic se nestará. Pastýř viděl, kde je tráva, kde je voda i kde je bezpečí. A o tom přesně David ve větě tohoto žalmu mluví, když říká, naživu mě udržuje. Víte, jít po šlépějích pastýře znamenalo jít po šlépějích života. A to platí i v tom duchovním případě dnes, teď a tady, pro každou ovečku Ježíše Krista. A tak se ptejme i v závěru, vážíme si toho? Já jsem přesvědčen, že právě proto jsme při životě. Tělesném i duchovním. Protože Ježíš Kristus vedle toho, že dbá na naše útrapy, tak ještě jde před námi. Šel dnes a chce jít i zítra. A na úplný závěr chci říct, že David 10. kapitolu z Janova evangelia, které jsem četl, neznal. A přesto tak úžasně vystihl péči svého Boha. Bratře a sestro, ty i já ji známe. A tak ať je to na nás vidět. Ať Bůh sklidí slávu a vděčnost za to, jak se o nás úžasně stará. Amen. Nyní se ještě zaposlouchejte do krásné písně. Ty, Pane, plníš chválou naše ústa. My bychom to bez tebe nedali. A tak naplň chválou naše ústa za veškeré to dobrodění, které jsi nám dal.

0: Přijměte požehnání z Izajáše 41. kapitoly, verš 10., kde stojí toto. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu ti pomoci a budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Amen.
1: Vyslechli jste si 8. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím. A zda predsa prinesie ovocie, ak však nie, potom ho vytni.

Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Ale Hospodinovou vůli bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, budeš dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny, tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jeho nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt.

Mezitím Pavlík doběhl ke katolické faře a když viděl zadní dveře zahrady otevřené, pustil se zahradou. Tudy to bylo blíž a jemu šlo o to, aby to co nejdřív vyřídil. Po širokém chodníku mezi ovocnými stromy se procházel pan farář, hubený, ještě mladý, ale už prošedivělý muž. No, chlapče, už nám neseš ty jahody, zavolal na Pavlíka. Pavlík mu políbil ruku, jak mu přikázal dědeček. Dost nazbíral včera? Ne, teď jsou nazbírané, úplně čerstvé. Já jsem vstával za svítání. No, chlapče, z tebe něco bude. Ty jsi pilný. Zanes to do kuchyně, ať ti dají dobrou snídani. Řekni, že jsem to přikázal. Ale psa nech venku. Ať zase nevyžene mého kocoura až kdo ví kam. No a jak se vedlo Pavlíkovi královsky? Napřed nazbíral snad tolik jahod, potom byl k němu pan farář tak přívětivý a v kuchyni, když všechno vyřídil, dostal takovou snídaní, že se najedl na celý den. A ještě mu i domošny nasypali zbytky od včerejší večeře a dali mu kus chleba. Slušně zaplatili za jahody i za hřiby. Počkej, Dunaji, těšil kamaráda, když se vraceli zahradou. Jen co vejdem do lesa, dostaneš snídaní. To bys koukal, jakých mám dobrot. Ale už i Dunaj sám čichal k možně svého malého pána a nelíbilo se mu, že je pan farář zastavil. No, dostal si snídaní. Je, dostal a pěkně vám děkuji. A taky ti zaplatili. Ukaž, kolik dali. Pavlík ochotně rozvázal uzlíček, trošku šátku. Není to tak mnoho za takovou trošku jahod. Chlapec se ulekl, mrkl na pána, jestli to myslí vážně, ale nemohl mu z tváře nic vyčíst. Já nevím. Dědeček mi přikázal, abych tolik žádal. Měl jsem i houby. Aha, tak to jsou tedy dědečkovi peníze. Ne, ty jsou moje. On mi je odloží. A chce mi koupit nové papuče a nové boty. Kdybych si mohl tolik nazbírat, chtěl bych i novou kamizolku, jenomže na to by bylo mnoho potřeba. Věru. No podívej se. Abys k ní dřív přišel, dám ti něco do začátku. Pavlíkovi přibylo k jeho měďákům ještě několik nikláků. Když nám vždycky nosíš jahody, tak já ti dám z našeho ovoce. A Pavlík dostal ještě dvě hrušky. Když se do jedné zakousl, až se mu v ústech rozplývala, hned si pomyslel, že ta druhá bude pro dědečka. Poděkovala, že už půjde. Ale najednou se vrátil. No a co chceš, chlapče? Zapomněl si tu něco? Ptal se pan farář. Neprosím, ale vy jste farář. I k vám chodí lidé ke zpovědi a je to pravda, že máte moc odpouštět hříchy? Pan farář zavrtěl hlavou nad nečekanou otázkou dítěte. Chtěl by ses mi z něčeho vyspovídat? Já ne. Víte, já jsem to udělal tak, jako ti u toho Jordánu. Vyznal jsem všechno Ježíši a on mi to odpustil. Jenom bych chtěl vidět kvůli těm ostatním. Ježíš by jim taky všechno odpustil, jenom kdyby k němu přišli. Můžete vy jim, pane faráři, odpustit? A máte tu moc? Jestli vám pán Bůh řekl, že jste jeho milovaný syn a že vás mají poslouchat. Farářova ruka spočinula na hlavě chlapce, podíval se mu hluboko do modrých očí, byl velkým přítelem lidu, z kterého vzešel a zvlášť dětí, a říkával, že v lidu je jádro a v dětech budoucnost. Cítil, že tady, v tomhle selsky chudém chlapci, mu vychází vstříc královská duše, královský duch. Víš, dítě, mě to pán Bůh neřekl, ani nemohl říct. Jedině Kristus Ježíš je syn Boží, toho máme poslouchat. Tu moc, kterou měl on, tu já nemám. Já jen smím lidem říct, že jim Bůh odpustí hříchy, když budou konat mnoho dobrého. Tak tedy není pro sprostého člověka farář Bohem, který za něho všechno udělal? To ví, že ne. A kdo pak ti takovou hloupost řekl? Strýček Liška. Ale vy, když budete pána Boha prosit, vám odpustí. Vy jste přeci udělal mnoho dobrého. I snídaní jste přikázal, aby mi dali. A na kamizolu jste mi přidal. Vy jistě pána Boha posloucháte. Už zvoní, Pavlíku, musím jít. Obrátil se najednou farář.
pokývil ještě jednou přívětivě chlapci a už Pavlíky s Dunajem utíkali horám. Vy jistě Ježíše posloucháte, znělo mužovou myslí i teď, když už v ornátu stál v zákristii. Od mládí touším po tom, co to dítě vyslovilo. Dělám mnoho, ale přeci vím, že tě, Synu Boží, neposlouchám a že moje hříchy odpuštěné nejsou. A taky vím, že ty, které budu dneska zpovídat, nedosáhnou pokoje ani odpuštění. A přeci jako služebník církve tak musím udělat. Odkud vzalo takové dítě jasné pochopení, takovou víru ke Kristu, že on mu to odpustil? V zamyšlení vzal farář do rukou breviář. Kniha se mu otevřela tam, kde v evangeliu Matouše praví anděl Josefovi. Nazveš ho jméno Ježíš. On vysvobodí zajisté svůj lid od hříchů jejich. Farář by málem zapomněl, že církev čeká, tak ho ta slova zaujala. Vysvobození od hříchů, to je vlastně to, po čem všichni toužíme. A Kristus Ježíš to přinesl na svět, ale jak k němu přijít? A zatímco tam v katolickém kostele pan farář Malina se srdcem rozděleným a myšlenkami rozptýlenými jako bez ducha odbýval služby boží, seděl malý Pavlík ve své jeskyni a četl. Hodina za hodinou mjeli, nad horami letěla letní bouřka. Jedna strana osvětlená sluncem a nad druhou se vznášely hromy, křižovaly blesky. Pavlíkova sluneční krajina byla jistě zalita sluncem, protože nic nepřekáželo chlapci, aby četl. A tak četl.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 9. části série vyučování 23. žalmu.

Žalm Davidu, žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klid. Žalm Davidu, žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod.

0: Vždyť se mnou si ty, tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejhorších časů. Prosím, aby jsme se sklonili v modlitbě. Pane Ježíši Kriste, moc si děkujeme za tento dnešní den, děkujeme za to, že můžeme být u tvého božího slova i prostřednictvím internetu. Děkujeme ti za to, že máme tu možnost vysílat. Děkujeme ti za našeho služebníka, za bratra kazatele, tak prosíme, požehnej mu výklad božího slova, zmocni ho tvým svatým duchem, aby bylo mocné, jasné, srozumitelné do našich životů. A my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že seš náš dobrý pastýř, seš náš Hospodin, tak prosíme, posiluj, potěšuj i ty, kteří jsou v nemocech, kteří jsou strápení, zkroušení, a tak dávej sílu i našim politikům, dávej sílu našim záchranářům, našim zdravotníkům a při té vší práce, a tak prosím za to, aby jsme se nebáli, aby jsme mohli mluvit, aby jsme byli otevření, a tak za všechno ti děkujeme a na tebe očekáváme. Amen.
1: Děkujeme Pánu Bohu za jeho slovo i za požehnání, které jsme si vyprosili a které já věřím, že Pán udělí každému z nás. Stejná věta jako minulé nás bude doprovázet i dnes, ale jiné poselství, věřím, opět plné božího pokladu, které v tomto žalmu zůstalo zachováno. Ona věta zní, naživu mne udržuje, neboli duši mou občerstvuje. K této větě jsme se dostali v tomto žalmu a důvod toho, proč se u ní opět pozastavuji, jste, věřím, jistě poznali. Učinil jsem tak totiž i před časem, ve chvíli, kdy jsem v kralické Biblii narazil na jiný překlad. Neříkám, že to je vždy nutné, ale ve chvíli, kdy zjistím, že to nutné je, tak to rád udělám. Například v druhém verši jsme četli v kralickém překladu na pastvách zelených pase mne, kdežto ekumenický překlad říká dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. A bylo by bývalo škoda, kdybychom se nepodívali na oba dva pohledy, které byly, věřím, velmi krásné. Podobně tak v tomto případě, na který narážíme nyní. Minulý pátek jsme se zamýšleli nad výrokem ekumenického překladu naživu mne udržuje. Kdežto pokud jste byli pozorní, vy, kdo máte kralickou Bibli, tak tam stojí psáno duši mou občerstvuje. A víte, hlavně my, kdo jsme u kralické Bible vyrostli, tak věřím, že se nám zapsal velmi hluboko do našich srdcí. Právě tento výrok. Duši mou, můj pastýř občerstvuje. Víte, je to velmi krásný a výstižný obraz toho našeho dobrého pastýře, který bdí nad našimi životy ve dne i v noci. A jak jste si jistě všimli, žalmista David tohoto pastýře právě v tomto směru chválí a oslavuje. A to za všechno to dobré, co mu tento vztah s živým Bohem přináší. Chválí ho za to úžasné občerstvení, které jeho duše smí přijímat, a také na jehož základě jakoby opět pookřála. Kdo z nás by to neznal? Dnes se ale před nás staví v tomto směru hodně důležitá otázka. A sice, pokud je ovce v tak dobré péči toho dobrého pastýře, jak tady David píše, pak věřím, napadlo každého z nás alespoň jednou v životě se ptát, k čemu ještě potřebuje nějaké občerstvení. Zkuste to spolu se mnou si představit, když už jsme v té náruči dobrého pastýře. K čemu potřebujeme občerstvení? Což pak může být duše v péči dobrého pastýře někdy skleslá? Co pak může být

natolik zoufalá, aby potřebovala nějaké občerstvení? Víte, stává se i v této době, že někteří křesťané jsou zmatení z toho, když na ně přichází různé zkoušky a trápení, a já věřím, patří mezi ně a možná i někteří z vás. Říkáme si, když už jsme jednou součástí Kristova stáda, když už patříme do té náruče Ježíše Krista, když už jsme jednou tou Hospodinovou ovečkou, vykoupení jeho svatou a drahou krvi, k čemu potřebujeme ještě nějaké občerstvení? Což pak i v takové chvíli v Boží náručí můžou přicházet zkoušky a bolest? A víte, není to žádná nová otázka, která překvapuje křesťany. Pro prvotní církev to bylo též velkým oříškem. Mnozí si mysleli, že když jednou přijmou Pána Ježíše Krista do svého srdce, že prostě všechno ostatní půjde stranou, že žádné zkoušky nebudou přicházet na jejich životy. Mysleli si křesťané, že když už jednou jsou součástí Kristova stáda, když už jsou těmi jednotlivými ovečkami, které Kristus zná jménem, že už nepřijdou žádné zkoušky a trápení. A tak apoštol Petr ve své epištole se chopí pera a píše právě těmto křesťanům v touze je uvést do pravdy Božího slova a do pravdy Božích plánů s námi křesťany. V 1. Petra 4. kapitole v 12. verši věřícím píše: Moji milovaní, nebuďte zmatení. Vyhni zkoušky, která na vás přišla, a cituji, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Slyšíte to? Moji milí, nebuďte zmatení, když přichází výheň zkoušky na vaše životy, jako kdyby přišlo něco, s čím jste nepočítali. Proč? Protože říká apoštol Petr, to je realita křesťanova života. A víte, toto se musíme učit i dnes, i v této době, kterou prožíváme. A mimo jiné právě od Davida. Podívejte, David sám, i když žil pod péčí a ochranou toho dobrého pastýře, byl nejednou velmi zdrcený, velmi smutný, velmi sevřený, prožil nejeden pád, prožil nejednou porážku. Trávil spoustu času na útěku, dokonce i před těmi svými nejbližšími. David věděl moc, jak chutná beznaděj, jak chutná nemoc, jak chutná trápení a jak chutná malomyslnost v životě věřícího člověka. Proto také v jeho žalmech, konkrétně v tom 42., nacházíme ono známé volání: Proč si tak smutná, má duše? Když jednou patříš Bohu, když jednou si v jeho náručí, proč se ve mně rmoutíš? A dodává, posečkej na Boha. Neboť ještě vyznávat jej budu. On je hojné spasení tváře mé a Bůh můj. Proto to veliké požehnání 23. žalmu. Bratři a sestry, toto není žádná poezie, jak si svět častokrát myslí. Ale je to prožitá skutečnost, v níž David ví, co to znamená, když říká, ten můj pastýř moji duši občerstvuje. Přichází v pravý čas do mých starostí, do mých bolestí, přichází s občerstvením. Víte, já jsem si jist, že David, když tohle píše, tak má před sebou možná už pouze ve vzpomínkách ovečky, které se do podobné situace v životě dostaly. Ano, na pastvě a ve stádu, který pásl. Má před sebou stádo oveček, které se dostalo do těžkých zkoušek, do oné výhně, ve které byly ohroženy jejich životy. Má před sebou ovečky, které potřebovaly občerstvit i přesto, že už byly součástí jeho stáda. A víte, že jsou to hodně těžké zkoušky, kterými v tomto směru ovečky na pastvě prochází, nemusíme mluvit. Dovolte mi, abych vám na jednu takovou velmi nemilou situaci, do které se ovečka dostává na pastvě, která ji dostává skutečně do výhně zkoušek, abych vám o ní dnes vyprávěl v takové hlavní části této biblické. Je to stav, kdy se ovečka na pastvě překulí na hřbet. Víte, možná mnozí z vás
mých dnešních posluchačů znáte pouze ovečky stojící na nohou. A to je čas, kdy, i kdyby ovečka se necítila úplně dobře, tak to jednoduše jakž tak zvládá ve stádu. Ale ve chvíli, kdy se ovečka překulí na hřbet, pak přichází velmi těžké období jejího života. Jestliže k tomu za určitých okolností dojde na pastvě a není tam pastýř, je ve velkém nebezpečí. Stává se to tak, že leží na hřbetě, všema čtyřma nohama vzhůru a sama nikdy nepovstane. A věřte mi, na takovou ovečku je velmi smutný pohled. Je to stav, kdy, jak jsem řekl, leží na hřbetě, mává nohama a marně se snaží postavit. Občas zabečí o pomoc, ale dál leží a zoufale mává nohama. A jestliže se někdo nenajde, kdo by z toho stavu pomohl, tak tam uhyne. Já si vzpomínám na den, kdy jsem toho byl svědkem poprvé. Pásal jsem jednou dne krávy a pojednou jsem viděl kousek ode mne ovci ležet na zádech vzhůru nohama. Žádné stádo ovci jsem nikde poblíž neviděl, pouze tuto osamocenou ovci. A tak první, co mě napadlo, bylo, že je nemocná a že právě umírá. Třepetala nohama a občas zabečela. Přišel jsem pomalu blíž, díval jsem se na ní, ale nevěděl jsem, co mám dělat. A chvíli jsem tam stál a myslel jsem si, že budu svědkem pouze toho, jak umře. Jenomže po chvíli jsem si všiml, že tato ovečka vynakládá snahu na to, aby se postavila. Hýbala hlavou a nohama v jakémsi marném pokusu se postavit. Tak jsem si řekl, zkusím jí v tom pomoci. Jenomže víte, ono to není žádná legrace, abyste těžkou starou ovci postavila nohy. Těžká ovce na zádech nejde jen tak lehce překulit na nohy. A tak jsem ji obkročil, chytnul za vlnu a po chvíli se mi to podařilo. Překulit ji na bok a následně pomocí na nohy. A jaké bylo moje překvapení, když tato pro mě umírající ovce pojednou vyskočila, postavila se na nohy a utekla směrem, kam zřejmě odešlo stádo, do něhož patřila. Víte, bratře, sestry, proto je velmi důležité, aby pastýř každý večer počítal své stádo. A aby kontroloval a přepočítával, zda jsou všechny jeho ovečky na nohou. Zda nějaká nezůstala tam někde ležet. A dobrý pastýř, věřte mi, jakmile zjistí, že jedna či více ovcí schází, první myšlenka každého dobrého pastýře je, jestli pak neleží někde vzhůru nohama. A dobrý pastýř ví jedno jediné, že musí jít a postavit ji, nejdřív ale i nalézt. Víte, ovce ležící vzhůru nohama se totiž ocitá ve velkém nebezpečí. Sledují totiž její nepřátelé. Je to chvíle, kdy hledá ne jenom pastýř, ale hledají i šelmy. Divocí psi, vlci a další, kteří též moc dobře vědí, že ovce ležící nohama vzhůru je pro ně snadnou kořistí. Taková ovce je totiž naprosto bezmocná a vystavená bez obrany samotné smrti. Vzpomínáte na Pána Ježíše Krista, bratře a sestry? V podobenství Lukášova evangelia o ztracené ovečce klade důraz na radost, která nastala ve chvíli, kdy ji našel. Podobně tak každý z nás, kdo jsme součástí toho Kristova stáda. Nejenom, že nám Pán Ježíš tím zachraňuje život, když nás postaví zpátky na nohy, ale víte, též nám občerstvuje naši duši. Vždyť kdo si umíme představit, co ovečka prožívá, když dlouhou dobu leží na zádech? Dehydratace a ten pocit pomalého umírání, dušení musí být hrozný. Proto ta vděčnost křesťana za občerstvení duše.
Proto ta vaše a moje vděčnost nejednou za nové prokrvení našich duchovních končetín. Proto ta naše vděčnost za doplnění té duchovní tekutiny, kterou tolikrát potřebujeme. Proto ona vděčnost za postavení, opětovné postavení na nohy. Každá minuta i v takovém případě je velmi drahá. Proto je velmi nádherné, když Boží zásah přichází včas. A jistě mi dáte za pravdu, že vždycky přichází včas. Pro nás křesťany by to měla být potěšitelná zpráva, hlavně v této době a dnes večer u Božího slova. Víte, jsou totiž i tací křesťané, kteří si myslí, že když se dostanou do úzkých, Bůh je nehledá. Ano, jsou i tací křesťany a možná patříme častokrát mezi ně, když přijdou těžké chvíle, když si myslíme, že ten dobrý pastýř o nás nestojí. Že mu je jedno, kde právě jsme a co právě prožíváme, kde právě ležíme a jak ležíme. A najednou to první, co se dere z našich úst, je možná i určité hubování. Ale víte, pravda je taková, že pastýř nás hledá. A když nás najde, co dělá jako první? Lukáš 15:5, když ji nalezne, vezme ji na ramena, pozor, z radosti, slyšíte to? Z radosti. A nese ji domů, nese ji do ovčince. Pán Ježíš tuto svoji boží hledající a soucitnou lásku manifestoval celým svým životem, když byl na této zemi. Jednal s každým hledajícím hříšníkem soucitně a milosrdně. Mnohokrát čteme v písmu, že byl hnut milosrdenstvím a vrátil se, zastavil se a pomohl. Víme z písma, že se ujímal těch, které našel v zuboženém stavu a nad těmi, kdo jeho lásku odmítali, dokonce neváhal plakat. Vzpomínáte nad Jeruzalémem, říkal Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl, jako slepice kuřátka, zhromáždit tvé děti pod svá křídla, jenomže vy jste nechtěli. Ano, z celého života Pána Ježíše Krista, z celého služby až do smrti na kříži, září jeho hluboký soucit se ztracenými lidmi, jimž rychle a radostně spěchal pomoci. Já si dovolím říci, že celý příběh Ježíšova života je příběhem dobrého pastýře, který pozvedá na smrt odané ovce, které leží z hůru nohama. Tam a on jde všude možně. Něha, láska, trpělivost. S jakou pozvedl Petra po jeho tragickém pádu, jsou toho krásným důkazem. Stejně tak něha láska trpělivost, kterou pozvedal tebe a mě mnohokrát. Možná i dnes je toho důkazem. Stejně tak, když sledujete, s jakou péčí pozvedávali autora tohoto žalmu Davida, je úžasné. Vzpomínáte na to jeho vyjádření z 56. žalmu? On tam ve 14. verši říká, nebo si vytrhl moji duši ze smrti a mé nohy od poklesnutí, tak, abych stále chodil před Bohem ve světle živých. Ano, pane, moji duši si vytrhl ze smrti a moje nohy od poklesnutí. A tak, bratře a sestro, pojďme od dnešního dne brát všechno, co přijde právě v tomto duchu. Víte, většina z nás často v tom duchovním smyslu též ležíme bezmocně vzhůru nohama. Ačkoliv patříme Pánu Ježíši Kristu a toužíme, aby nás vedl, přesto často klopítáme, přesto často padáme, právě tehdy, když se cítíme nejbezpečněji. Velmi často se dostáváme do situace, když obzvlášť pocítíme vlastní bezmocnost. Jsme najednou zklamáni sami sebou. A někdy dokonce i zoufali. Často padáme právě tehdy, když si myslíme, že jsme duchovně na výši. Je to zvláštní. Ve chvíli, kdy se cítíme opravdu na výši, té chvíli cítíme, že přichází pád. Toto nebezpečí připomíná křesťanům do Korintu apoštol Pavel v 1. epištole v 10. kapitole ve 12. verši. A protož kdo se domnívá, že stojí, dej si pozor, abys nepadl. Může nám to někdy připadat divně nebo snad až zbytečně. Říkáme si, jak je to možné, když jsem na duchovní výši, že mi hrozí pád? Jak je možné, když se mi daří, když všechno je v pořádku, jak je to možné?
Proto mi dovolte, abych v této druhé části biblické hodiny se spolu s vámi podíval na některé věci a na některé důvody, jak je to možné. Podíváme se na to, kdy hrozilo a kdy hrozí ovečkám, že se ocitnou na zádech. A já prosím Pána, aby i mě, i nám, každému, jak dnes jsme u Božího slova, dopomohl k tomu, abychom i my v těchto důvodech viděli i to, co nás častokrát položí na záda. Normální to není, že? A přece se to stává. Pojďme k několika takovým důvodům, které u ovce zapříčiní právě tento pád. To první, na co chci položit důraz, je určitý pohov. Nebo chcete-li touha ovečky se rozvalit a válet se. Ano, skutečně tam to u ovce vždycky začíná. Ovce si totiž hledá na zvlněném terénu častokrát pohodlné měkké dolíky, aby se tam po dobré pastvě takzvaně uvelebil. Jenomže víte, právě tam se snadno překulí na hřbet a zůstane bezmocně ležet. Touze si dát pohov a končí to takto smutně. Drazí moji, pojďme přemýšlet teď nad námi ovečkami Ježíše Krista. Kolikrát se ocitneme na hřbetě právě tehdy, když se nás zmocní touha pohovění si. Nemluvím teď tady o odpočinku, nechci být špatně pochopen. To je jiná věc a David za to svého pastýře oslavoval. Vzpomínáte, říká mu, dává mi odpočívat, dopřává mi odpočívat dokonce na zelených pastvinách. Takže nemluvím tady o odpočinku křesťana, my ho potřebujeme. A víte, že Pán Ježíš svým učeníkům častokrát říkával, pojďme si na chvíli odpočinout. Ale tady je řeč o hovění si v duchovním životě. Hovění si v křesťanském životě do té míry, že to má za následek právě ono překulení se do pozice, ze které nemůžeme povstat. Víte, jsou to chvíle, kdy se nám nechce nést kříž, který Pán dal na naše bedra. Jsou to chvíle, kdy obcházíme těžkosti, kdy si zkracujeme ty cestičky a kdy možná hledáme pouze jenom pohodlnou cestu za Pánem, která nevyžaduje vytrvalost a která nevyžaduje ukázněnost. Jsou to chvíle, kdy jsme k sobě až příliš hovívaví. Jsou to chvíle, kdy nejsme ochotní vzdát se pohodlného života a příjemného teplého místečka ve prospěch Boží vůle a Boží služby. A co následuje v takových chvílích, to z písma víme v přísloví 24. kapitole, 33. žalmu, tam čteme toto slovo. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klin a poležíš si a tvoje chudoba přijde jako pobuda a tvoje nouze jako ozbrojenec. Ano, jenom trošku si poležíš, trochu se rozvalíš a přichází chudoba, přichází stav, kdy už se nemůžeš postavit na nohy. Jak je krásné, když v takové chvíli přichází náš dobrý pastýř, aby nás na nohy znovu postavil. A aby naši duši vyprahlou v tom stavu opět občerstvil. Tou další příčinou, kdy se ovečka ocitá na hřbetě, je vlna. Víte, hlavně její nadměrná váha, která z ovcí nejednou kymácí ze strany na stranu, hlavně jsou to ty větší ovce, tak když běží, tak vlna s nimi kymácí na jednu i druhou stranu a hlavně právě tato vlna se nejednou stává její velikou překážkou a nebezpečí. Když jej přes příliš, tak se totiž stává, že na ovci splsnatí, slepí se špínou a někdy i výkaly a ovci to při sebemenším přetížení doslova převrátí. Zhroutí se pod tíhou vlastní vlny. Pojďme i zde, bratři a sestry, přemýšlet nad chvíli nad tím, co je toto za obraz pro nás dnešní ovečky Kristova stáda. Já vám naznačím alespoň něco málo. Víte, vlna je obrazem všeho toho, co se nás přidržuje. Co i s námi kymácí každý den ze strany na stranu. Je to něco, co se, stejně jako vlna na ovečce, na nás den co den zvětšuje, co roste. A co se nám také stává určitou chvíli i zátěží. Zkuste si představit, že byste si přestali stříhat
vlasy. Tedy vy, komu ještě rostou. Pojednou, kdybyste tak přestali, byste se cítili velmi nepohodlně, věřte mi. Stejně tak vlna na ovečce se stává velmi nepohodlnou, protože se zvětšuje a roste. A víte, vlna skutečně v písmu je obrazem toho starého a tělesného života. Je to nejednou výraz toho vnitřního postoje, kdy lpím na svých nadějích, kdy lpím na svých přáních, kdy lpím na svých touhách a plánech. Vlna je obrazem té oblasti života, kde přicházím do styku s okolím. A jak víte, je to právě vlna, na kterou se to všechno u ovečky chytá a přidržuje. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla plná bodláků a trní a všeho možného, co na sebe na vlnu nachytala. Ano, bratře a sestry, je tolik věcí, které se i na naši vlnu, na vlnu nás oveček, které se nás přidržují. Je tolik pozemských věcí, které se na naši vlnu zachytávají, lepí se a spoutávají nás. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla chycená v trní a nemohla se vymanit, protože ji drželo za vlnu. Víte, drazí moji, jsou to všechny ty pozemské věci, které i nás drží. Můžou to být v některých případech peníze, v jiných případech světské myšlení, anebo hledání jiných věcí, než je Boží království. Ano, to všechno nás dokáže sužovat ve stádu Kristovy církve. To všechno nás dokáže svázat a to všechno nás dokáže táhnout k zemi při sebemenším naklonění. Víte, zajímavé a též příznačné, že kněží staré smlouvy při službě ve svatyni nesměli nosit nic vlněného. Možná právě proto, aby ta vlna nezachytila to všechno špinavé kolem. Naše já, naši sebelásku, naši pýchu, věřte, ani dnes Pán Bůh ve své svatyni nestrpí. Nic, co se na nás lepí, Bůh nestrpí. A tak chtějme každý tam, kde jsme dnes, přemýšlet nad tím, co se nám chytilo na vlnu ovečky, Kristovy ovečky. Nezapomeňte, chceme-li jít skutečně Boží cestou a ne stále padat a bezmocně ležet vzhůru nohama, my musíme Pánu Ježíši dovolit, aby i v této oblasti našeho života dost drasticky zasáhl. Víte, co v takové chvíli udělal pastýř, když viděl ovečku vzhůru nohama z důvodu množství vlny na jejím těle? Jistě tušíte. Při nejbližší vhodné příležitosti tu vlnu ostříhal. A také ji vlastně tu ovečku zachránil ze smrtelného nebezpečí. Měli jste vidět, jak se radovala a jak běžela v tom uvolnění. Jenomže, co si budeme povídat, stříhání samotné se jí nelíbilo. Stříhání ovcí pro ně není nic příjemného. Ovce se totiž velmi neradi stříhají. Rád jsem to pozoroval u pastýřů, oni k tomu využívali i čas, volný čas na pastě. Ostatní ovce se pásly a pastýř vždycky tu jednu chytil, svázali nohy a stříhali. A věřte, ani jedna to nepodstupovala ráda. Pomineme-li to, že pro pastýře to je hodně těžká práce, někdy doslova boj s ovečkou, pro ovečku to je nepříjemné. Bývá ve stresu, někdy ve strachu, co se s ní děje. Ale pastýř to udělat musí. Protože po stříhání si odechnou oba dva. Ovci už nehrozí nebezpečí v tomto směru a pastýř je rád, že o ovci někde kvůli množství vlny nepřijde. A tak se ptejme my, křesťané, kolikrát musel a musí Pán Ježíš Kristus pro naše občerstvení duše též použít ty duchovně ostré nůžky. Kolikrát se nás musí dotknout tím ostrým prostředkem, kterým je jeho svaté slovo, ostré na obě strany. Je pravda, že to bývá též nejednou hodně bolestivé. Je pravda, že to bývá i pro mě a pro vás nejednou nepříjemné a možná stresující, když se nás meč Božího slova dotýká. Možná tam zůstane i nějaký ten šrám. Nějaká ta jizva. Odnušek.
Víte, některá ovce sebou trhla a pastýři nechtěně i píchnul nebo říznul. Ale díky Pánu Ježíši Kristu za to, že to dělá v mém a vašem životě. Díky mu za to. Protože jenom tak vaše a moje duše najde uspokojení a najde obživení. Jinak bychom leželi vyprahli na plání tohoto světa. A nebo třeba i vyprahli v Kristově církvi. Díky Pánu ale, že on každou zvlášť si bere stranou a občerstuje její duši. Kéž by i tento večer byl pro nás takovýmto občerstvením. Třetí příčinou, kterou chci vyzvednout, je vypasenost ovce. Víte, příliš vypasené, tučné ovce, ty nebývají nejzdravější. A stává se, že právě oni leží velmi často na hřbetě a trpí. Nadváha je totiž něco, co z nich činí takové těžkopádné ovce, které tak snadno poté, co se převali, na hřbet nepovstanou. Vypasenost. Ovce jsou v takové chvíli neohrabané. A stačí málo, aby poté, co jste je postavili na nohy, se opět nešikovně překulili zpátky na záda. A víte, když si takováto dobře vypasená ovce lehne a přitom se chce potočit na bok nebo se protáhnout, těžiště jejího těla se posune a nakonec leží tak, že už nedosáhne nohama na zem. A v té chvíli dostává strach, začne kopat nohama, čím se vše ještě více zkomplikuje a nakonec už leží na hřbetě, bezmocně, neschopná se postavit. V této poloze se začnou v jejím báchoru tvořit plyny a ty se hromadí do té míry, že začnou omezovat její krevní oběh, takže dochází k nedokrvnosti nohou. A je-li horko a slunečno, zajde takováto ovce během pár hodin. Za chladného počasí se říká, že může přečkat i několik dní. Nezahubí-li samozřejmě během noci nějaká šelma. Nemluvě teď o tom, že s březí ovečkou zachází i nenarozená jehňátka. Stejně tak má-li tato ovečka mladé, které sají, je to velká ztráta i pro ně, protože osiří. Velké to nebezpečí. Ale je tam pastýř. A víte, co v takové chvíli dělá, když si to všimne? On svoji ovečku, která tímto trpí, většinou podrobí odtučňovací dietě. Začne jí dávat méně zrní, začne jí dávat méně jiných dobrůtek. Protože každý pastýř chce mít zdravé stádo, chce mít odolné stádo, ne tučné a přitom mdlé a slabé. A tak si položme otázku v té duchovní oblasti. Bratře a sestro, jak vypadá v té duchovní rovině takzvaná vypasená ovečka Ježíše Krista? A vůbec je na tom něco špatného? Je na tom něco špatného, když ovečka Ježíše Krista je dobře vypasená? Když pěkně duchovně vypadá? Což pak dobrý pastýř nás nevodí na dobré paství právě z toho důvodu, abychom byli dobře duchovně živení? Neklademe důraz na to, že je potřeba, abychom byli duchovně živení a krmení? Neklademe důraz na to, abychom si četli Boží slovo, abychom se modlili, abychom žili tím dobrým duchovním životem? Tím hutným duchovním životem? Jistě ano. Ale přátelé moji, tady musíme vidět. Dnes večer se musíme naučit onomu rozdílu mezi dobře napaseným křesťanem a dobře vypaseným křesťanem. To je obrovský rozdíl. Napasený křesťan a vypasený křesťan. Víte, krásný důkaz máme ve zjevení v 3. kapitole. Pán Ježíš tam přes Jana laodicejskému zboru nechává napsat velmi zvláštní slova. V 17. verši cituji. Vždyť říkáš, jsem bohat. Mám všecko a nic už nepotřebuji. A přitom nevíš, že jsi ubohý, že jsi bědný, že jsi nůzný, že jsi slepý a že jsi nahý. A tak ti radím, aby jsi u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného. A tak zbohatl a také bílý šat, aby ses oblekl a nebylo vidět tvou nahotu. A také, aby jsi skoupil mask potření očí,
abys prohlédl, protože já kárám a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Ano, odtučňovací kůra. Říkáš, jsem bohat. Mám všecko. Všemu rozumím, všemu vím. Na všechno mám odpověď. A přitom nevíš, říká pán. Nevíš, že ti schází toto a toto a toto a toto a toto. Víte, tohle je obraz sebejistého křesťana. Toto je obraz ve vlastních očích bohatého křesťana. Toto je obraz křesťana, který se najednou honosí svými úspěchy, ať už v té tělesné oblasti, anebo hlavně v práci pro pána, kdy ten duchovní já nemá už místo. Já toto a já ono a já zase toto a ono. A přitom nepozorujeme, že nejednou jsme v největším nebezpečí odpadnutí. Jsme v nejednou nebezpečí, kdy jsme vypaseni a přitom hladoví duchovně. Říkáš toto a ono, ale nevíš, nevidíš se z mého pohledu. Díky tomuto dobrému pastýři, který v takové chvíli přichází s odtučňovací kůrou. Přečtu to ještě jednou. Já kárám a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Chci, aby si v tomto směru trochu schodil. Chci ti dát odtučňovací kůru. Protože chci tě mít duchovně zdravého. A tak, bratře a sestro, nezapomeň, že vnější úspěchy nemohou být měřitkem výše duchovního života. Stejně tak vysoká životní úroveň není důkazem pravé blaženosti v Bohu. O to více děkujeme pánu za to, že přichází včas a že neotálí zasáhnout a uvést nás do zdravé, střízlivé duchovní polohy. Díky pánu za to, že neváha nasadit duchovní dietu. Nebojme se i ten čas, který prožíváme. V tuto chvíli. Tak to pojmout. Možná jsme až příliš byli zvyklí na to, že jsme tady pospolu. Že všechno máme a že nám nic neschází. Možná, že jsme i byli jako církev pyšní, že už vlastně ani nic nepotřebujeme. Možná opravdu jsme byli duchovně přejezení. Přepasení, ale nenapasení. Děkujeme Pánu Bohu za to, že přichází včas a neotáli zasáhnout a uvést do zdravé, střízlivé duchovní polohy tvůj a můj život, kdy neváha nasadit duchovní dietu. A nebojme se uznat i dnes večer, že to možná potřebujeme. Že potřebujeme nejenom dobré krmení, ale že potřebujeme i duchovní dietu. On chce v tobě i ve mně mít zdravou ovečku. Ne duchovní malátnou, která se sotva pohybuje. Ano, může se vykázat tím a oným, ale pro pána je neužitečná. A pokud se prostředky té diety nám zdají a budou zdát možná ještě příliš tvrdé, nezapomeňte, že cílem je přivést nás ke skutečnému obživení. David říká, on, ten dobrý pastýř, moji duši obživuje. Nezapomeňte, že jeho výchova má totiž jeden jediný cíl, chce posílit moji a vaši víru a taky důvěru v jeho vedení a sice, že co Bůh dělá, všechno je dobré. A jestli mi dáte za pravdu, že už toto poznání samo o sobě, připustím-li to ke svém srdci, samo o sobě už toto poznání naši duši velmi občerstvuje. Když poznáme svého pastýře takového, jaký je, už toto přináší občerstvení. Natož to, když k Pánu Ježíši Kristu i dnes přijdeme v pokání a přineseme mu všechno to, co v nás stučnilo a co potřebuje Boží zásah. Přeju sobě i vám, bratře a sestry, aby toto slovo dnešního večera proniklo hluboko do našich srdcí a aby bylo pro nás obrovským požehnáním na cestě víry. Amen. Ještě budeme chvíli stát před pánem v modlitbách. Otče nebeský, moc děkujeme za to, že i dnes jsi byl na tomhle místě s námi.
Moc děkujeme za to, že i dnes si se nám dal poznat takový, jaký jsi. Prosíme, odpust, pokud jsme tě takto nepoznávali. Odpust, pokud jsme na tebe v tomto směru zapomínali. My ti moc děkujeme za to, jak jsi úžasný, jak jsi veliký a jak jsi jediný. Děkujeme za všechno, co jsi pro nás dělal a děláš do téhle chvíle. Děkujeme za tu úžasnou péči o každou ovečku zvlášť. Děkujeme za to, že nejenom, že ji znáš podle jména, ale také, že ji hledáš, zda někde neleží. A když ano, že prokrvuješ její duchovní končetiny. Pane, děkuji ti za to, kolikrát jsi to udělal v mém životě. Kolikrát jsi mě postavil na nohy, když už jsem se nemohl zvednout. Děkuji ti, Bože, za každého, koho jsi postavil na nohy. Věřím, že si v tuhle chvíli to všichni uvědomujeme, ať už jsme kdekoliv. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nás oprošťuješ od všeho toho, co se nás častokrát přichycuje. Ty víš, Pane, kolik i za naši tu vlnu se toho chytlo. Kolik nás to drželo a jak moc to bylo nebezpečné. Díky, že jsi nás našel v tom trni. Že jsi nás vysvobodil, že jsi nás vytrhl a postavil opět na skálu, kterou jsi ty sám. Děkujeme, Pane Ježíš, i za tuhle chvíli, kdy si to smíme uvědomovat. A tak tě prosíme, dělej s námi to, co uznáš za vhodné. Děkujeme za stav, kterým jako církev Kristova procházíme. Věříme, že ty s tím máš svůj plán. Že ty víš, proč to děláš. Ty víš, Pane, co z nás chceš otesat, co z nás chceš obrousit. A tak to učiň. My, Pane, chceme očekávat na tebe. Chceme ti za všechno děkovat, i když tomu nerozumíme. Chceme, Pane, spoléhat na to, že ty víš, co děláš. A i když, Pane, se častokrát cukáme a chceme ti utéct, děkujeme za to, že nás přidržíš a zbavíš nás všeho toho, co by nás chtělo uvést do nebezpečí. Odpusť nám, Pane, když jsme se povyšovali a když se možná povyšujeme na to a ono. Když, Pane, si myslíme, že všechno víme, všechno známe, prosíme tě, dej, ať Duch tvůj svatý i nadále pracuje v našich životech a ukáže nám, v čem jsme slepí a v čem jsme chudí. Očekáváme, Pane, i v tomto směru na tvé požehnání. Očekáváme na to, že ty se nás dotkneš svojím milující rukou. A i kdyby to měla být břitva, mělo by to být ostré. Věříme, že to je k našemu dobru, protože všechno, co činíš, je dobré. Nech je tvé jméno, Pane, i v tomto směru na věky požehnané. Amen.

Tak dobrý den, já jsem David, je mi 34 let, jsem z Benešova u Prahy a drogy jsem bral nějakých 14 let, než jsem přišel do Teen Challenge. Začal jsem to nejdřív okolo 22 let vlastně víkendově jen tak, prostě to byly party a tak dále. A pak vlastně jsem se zlomil, když mi bylo nějakých 26, 27 let, co mi umřel děda, který byl pro mě vlastně jako otec. Hodně silně jsem to také vnímal a zhroutil se pro mě celý svět. Takže jsem začal bohužel brát i jehlou. V podstatě, co jsem měl práci suprovou, co se týká i v mém oboru, mám vystudovanou strojní průmyslovku jako nástrojař, programátor CNC strojů. A celá tady ta práce se mi zhroutila úplně. Musel jsem odejít jak z jedné práce, pak jsem zkusil druhou práci taky v oboru. Tý jsem po roce musel taky odejít, protože jsem začal brát drogy i v práci. Samozřejmě, že na to šéf a vedení vždycky na to přišlo. No a poslední dva roky, co jsem pracoval u jednoho pána, který je takovej, v podstatě už ho beru jako druhou rodinu, který mě vlastně přivez do tý challenge, tak dva roky mě trpěl, že vlastně jsem s tou partou, která tam byla, tak jsme intenzivně brali den o denně a už to nechtěl vidět, jak si kazím život. Říkal, že mě škoda a že mě doveze do tý challenge, protože to znal. Znal tam pána, který vlastně spolupracuje a řekl, že prostě, že jestli chci a že prostě musím chtít se nějak se změnit, takže v podstatě mě do toho, jak se říká, uvrtal a já jsem za to rád, hrozně moc mu děkuju, protože vlastně tý challenge a že jsem poznal Boha a víru v něj, tak mi vlastně zachránilo život, protože už jsem nevěděl, jak dál. No a děkuju tady moc pracovníkům, službě, který tam vlastně jsou, za to, že mi tam pomáhají vlastně poznat a dál věřit Bohu víc a víc a je to hezký pocit žít bez drog a jenom s Bohem, s vírou.

tejto nepohode kráčel práve horami Lesina. Hlavu měl skloněnou k hrudi, třeba že hledal úkryt před blížícím se deštěm. Příliš si tohoto zuření živlů kolem sebe nevšímal. Veliké krůpěje deště jí začaly padat na listí a předpovídali prudký liák. Lesina se ohlédl, kde by mohl být nějaký úkryt. Nešlo ani tak o něho, nebál se vody. Nejednou už do ní ti promokl. Ale měl nedělní šaty a ty bylo potřeba ochránit. A hele, tam nahoře před ním asi 20 kroků výše skála. Snad se před ním ukryje. Přidal do kroku a už stojí před otvorem a hledí dovnitř na ten blesky ozařovaný nečekaný obrázek, jaký uvnitř uviděl. Na zemi, ruku otočenou kolem Dunajovy hlavy, opřen o chlupáče jako o podušku, sedí Pavlík. Před sebou na kamenné lavičce má jakousi knihu a čte. Lesina neměl chlapce rád, protože kdykoliv ho viděl, vždycky se mu srdce sevřelo. On měl kdysi taky syna a pro svůj hřích o něj přišel. A třeba, že si za tím milým chlapcem skoro oči vyplakal, už ho to nikdy nevzkřísilo ani nevrátilo. Teď se opřel o skálu a hledí na Pavlíka. Jsi takhle velký by byl můj Michal. Zakryl si oči tvrdou dlaní. Že ho to k dítěti táhlo, jak by musel jít i toho malého čtenáře obejmout. Křížem se zablesklo, zahřmilo a Dunaj se otřásl. Zdvihl hlavu, zastříhal dlouhýma ušima, ucítil svého pána a když ho uviděl, mávl širokým chvostem na pozdrav. Strýček Lesina! Zaradoval se Pavlík a oba vyskočili. Prosím vás, kde jste se tu vzal? Když zuří velká bouřka, bývá člověk rád s člověkem, i Pavlík zapomněl na svoji ostýchavost. Já jsem se přišel schovat před deštěm. Ale co vy dva tu děláte? Oslovil Lesina chlapce poprvé přívětivě. Však vám řeknu, strýčku, jen pojďte blíž. Tady nezmoknete, sedněte si sem, to je moje lavička a tady mám stůl. A co tu máš za knihu? Nový zákon? Kde jsi to vzal? Vždyť v boudě jste ho neměli. Lesina si prohlédl slova v knize hned na začátku a dlouho se na ně díval. A co si to četl? Hodně jsem toho přečetl až sem, kde je psáno, jak ho mučili, až umřel. Teď už jistě přijde o tom, jak vyšel z hrobu. Chci tu knihu, která se jmenuje Evangelium svatého Marka, přečíst ještě dnes. Až přejde ten mrak a budeme vidět, já ti to dočtu. Už toho nemáš mnoho, slíbil Lesina. Tak si sedli, Lesina do jednoho rohu, Pavlík do druhého, Dunaj se tiskl mezi ně, jako by bez nich nemohlo nic být. Pod nimi ležela sluneční krajina, nad ní se křižovaly blesky. Od západu svítilo slunce. Na východě stála černá mračna a stoupala krásná sedmibarevná duha jako nebeská brána, dešť voněl a pomalu ustával. Na loukách ležely miliony diamantových kapek a Lesina četl o tom krásném velikonočním ránu, kdy tři svaté ženy našly místo Ježíšovy mrtvoli nebeského anděla, odvalený kámen, prázdný hrob a slyšeli krásnou zvěst, že on žije, ten ukřižovaný, a že přijde do Galileje. Četl, jak se vzkříšený Ježíš ukázal svým, té Marii, kterou poslal za učedníky, ale oni ji nevěřili. Potom těm dvěma, potom spolu 11 a kárali je, že nevěřili těm, kteří jim o něm mluvili. A pak jim rozkázal, aby šli do celého světa a kázali. A potom něco pro Pavlíka velmi krásného, že Ježíš byl vzatý na nebe a že se tam posadil na pravici Boží. Už to mám, ta pravá sluneční krajina je tam za tou bránou. A tohle to je jako mes, že, strýčku? Lesina sice neodpověděl, ale zdálo se mu, že chlapec má pravdu. Jemu nebylo boží slovo cizí. Doma ve škole býval prvním žákem a byl první i při vyučování. Věděl, kam odešel Ježíš, ale nikdy o tom nepřemýšlel. Kristus mu byl tak cizí a lhostejný jako tisícům jiných evangelíků, kteří na něho celý život nemyslí, ačkoliv o něm všechno vědí. Je,
kdybych jen tak mohl tu knihu co nejdřív přečíst. Ale když musím slovo za slovem, jde mi to pomalu. A bojím se něco přeskočit, protože nevím, na kterém místě je popsaná ta cesta za ním. No přeci řekl, já jsem cesta, pravda i život. No to jsem taky četl. Ale když nevím, co tím myslí. Myslí, že přijde a ukáže mi taky cestu, že mě vezme za ruku, abych trefil? Mohlo by to tak být, jak říkáš. Ale on je vysoko a daleko. A když jsme četli, že se posadil na pravici Boží, skoro polekaně hleděl chlapec chvíli na tu krásnou nebeskou bránu, byla opravdu velmi vysoko, tak daleko na nebi a on tady na zemi. No jak daleko musel být Ježíš? Strýčku, nevěřte. On není jenom tam, však já jsem taky četl, jak řekl svým učedníkům. Jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tam nahoře on bydlí, ale chodí za námi na zemi a je tady teď s námi taky. S námi? A kde pak ho máš? Nemluvte tak, strýčku, pěkně vás prosím. Nevím, jestli by se mu to líbilo, když se četl, že trestal ty, kteří mu nevěřili. On to řekl a já mu věřím. A proč, když Pecival v pohádce mohl říct mlha za mnou, mlha přede mnou, žádný už ho neviděl, tak proč by to nemohl říct on? Já mu věřím. Nebem proletělo zahřmení jako slavné amen. No, když chceš, budeme číst dál, aby ses dostal dřív na konec. Strýčku, pěkně vás prosím, radoval se Pavlík. Vy to tak dobře čtete a rychle a každému slovu rychleji porozumím. Minuli 2-3 hodiny a chlapec s mužem ani nevěděli, jak jim ten čas utekl. Když konečně Lesina zavřel knihu, dávno přestalo pršet. Voda stekla, tu a tam udělalo sluníčko chodníčky. Pavlík nevycházel z úžasu, ani nevěděl, co říct, takové pěkné nové věci tam byly v tom Evangelium Lukáše, jaké v těch prvních dvou knihách nebyly. O tom Janově i Ježíšově narození, o pastýřích, o andělích, jak zpívali a jak ti pastýři šli za tím malým nemluvňátkem. Pavlík už radostí skoro plakal a skákal, jak to bylo pěkné. A jak ten 12-letý Ježíš šel do Jeruzaléma na pouť. Ani jsem si nemyslel, že byl někdy takový malý chlapec, jako třeba já, říkal synovi. Ale když to tam o něm stojí, tak to byl velmi poslušný a všichni ho měli rádi. No, když se Pavlík všemu tak divil, sám Lesina jako by četl nikdy neslýchané věci a přitom se mu srdce malinko rozehřívalo. Proč bys musel tu knihu nechávat tady, řekl, když odcházeli. Víš, co vezmeme i sebou. Každý den můžeme kousek přečíst, aby slyšel i dědeček. A v neděli si můžeš vzít tu knihu sem. A když ji přečteme, pak ji přinesu naspět.

Orka vpřed, hezky. Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda. No kde my jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budeme dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože tyjo. Pane Ježíši, tak je to prosím tě asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů. Pojď.

Milé sestry, bratři, přátelé, posluchači Rádia Pokoj. Další středa si říká o další povzbuzení. To dnešní vychází z epištoly Římanům. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 10. kapitola, 11. verš. Vypráví se o jednom muži, který po evangelizačním setkání řekl pastorovi: odmítám uvěřit v Ježíše Krista, protože mě finančně podvedl někdo, kdo se označoval za křesťana. Je to opravdu jediný důvod? Zeptal se evangelista. Ano, odpověděl muž. Pak navrhuji, abychom si to všechno zapsali. Pastor vytáhnul z kapsy sešit a napsal: důvod, proč nejsem křesťan, je ten, že mě někdo, kdo o sobě tvrdí, že křesťan je, finančně podvedl. Pak ze sešitu vytrhnul stránku, dal jí muži a řekl: až budeš stát před Božím soudem a on se tě zeptá, proč si odmítnul jeho syna, můžeš mu dát tento kus papíru. Pak se rozešli. Krátce poté, co pastor dorazil domů, někdo zazvonil u dveří. Stál tam muž se vzkazem v ruce. Přišel jsem vám vrátit ten papír, řekl. Myslím, že tato výmluva nebude před Bohem stačit. Následoval přesvědčivý rozhovor, netrvalo dlouho a muž se celým srdcem obrátil k Bohu. Jaké důvody nachází nejednou vzkříšený Kristus v našich životech? Co bývá napsáno na tom našem pomyslném lístku dnes? Také nás zklamali někdy ti, kteří nosí jméno křesťan, nebo naši věřící rodiče, nebo sousedi, nebo kolegové z práce, kteří se honosí svou zbožností a jejich život tomu v praxi neodpovídá, jistě mi dáte za pravdu, že nejen, že podobné důvody uvádí nevěřící kolem nás, ale i nejeden věřící se drží dál od církve a od služby v ní, protože drží onen pomyslný lístek zklamání ve své ruce s přáním ho předat na věčnosti do Božích rukou. Tudy ale cesta nevede. Dnes tě vzkříšený Kristus žádá: nezůstávej u tohoto zklamání, opři svou víru o mě, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Pán Ježíš nikdy nikoho nesklamal, proto nikdy před Boha nepokládej člověka. Alois Boháček.

odpověste, pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí. Teda, kdyby někdo vyjel naším osládkem z garáže a ještě k tomu novým, běžel bych to řešit s nějakou holí v ruce. Nevím, zda bych se spokojil s argumentací, že pán ho potřebuje. To by se tedy muselo obšírněji vysvětlit, jaký pán, proč, od kdy do kdy a za kolik, a kdo za to bude ručit, jakou kauci složí, jakými doklady se prokáže a proč nešel do půjčovny oslíku a hlavně, proč se nepřišel zeptat a poprosit a leze sem jako zloděj. My to čteme jako hotovou věc, že to prostě tak bylo. Majitel oslíka si asi v tu chvíli citoval pro sebe žalm 112, 5. verš. To dříve, než by vyřešil situaci nějak po svém a z hurta. Blaze bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje podle práva. A pak provedl termínovanou denní zápůjčku a hůl odložil do kouta. Manželka jeho, chystaje snídani, vrtěla hlavou a pak si sedla vedle něj, když dokončila a pravila. Já ti nevím, táto, však ty lidi ani neznáš. Co když odjedou Bůh ví kam? A ustaraně sklopila hlavu. A on na to. Odjedou-li Bůh ví kam, bude tedy Bůh vědět, kam odjeli a on si je najde. Ale budeme blahoslavení, když půjčíme. Prý to potřebují pro toho Ježíše. Tady u sousedů uzdravil toho jejich mrzáčka. Lidem dobře činí. Tak jeho učedníci přeci nebudou zloději. A šli se potom na tu slávu podívat taky, jak jejich oslík z vesničky Betfage, co leží, co by kamenem dohodil do Jeruzaléma a zbytek doběhl tak za půl hodiny, jak veze Ježíše do toho svatého města. A běželi s nimi i jejich děti. I ten mrzáček od sousedů běžel, co před časem sotva vyšel o holích před dům, a všichni volali sláva a hosana a pak opakovali stále jednu větu z proroků. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, hosana na výsostech. Končilo se až u chrámu. Když ale velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy a děti volající v chrámě hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. A nejvíc ze všeho volal ten mrzáček od sousedů a poskakoval kolem, to, aby si všichni všimli, že už může chodit, skákat, běhat s dětmi, a to všechno kvůli Ježíši. To vám bylo slávy. Celý svět se snad dal za ním, když byl tak dobrý. A kněží nakonec říkali, že s tím nic nezmůžou, když se celý svět dal za ním. Děti z Betfage nebyly k zastavení. Budou mít asi nového krále. Ale to bude jinačí král, než je Herodes. Tenhle bude podle Božího srdce. A to prosím pěkně jel na jejich oslu, aby z toho nebylo nějaké požehnání pro celé Betfage. Co pro Betfage? Pro celý Izrael? Pro celou zem? Na večer poctivě vrácený osel nemohl usnout. Byl ze všeho ještě několik dní nesvůj, plný dojmu. Tolik slávy, tolik ratolestí a on neměl čas si u toho všeho ani něco zakousnout. Tolik lidí v životě neviděl a učinil dobrou zkušenost. Potkávají jiné osly, že vozit Ježíš

Spíše by snad bylo lepší, než vozit náklad vody, kamení nebo dřeva, co tlačí do žeber, a co chvíli se vám pod tím přetížením rozjíždějí až kopítka do stran. Ježíš netlačí a netíží. Ježíš je sladké břemeno. Prostě moudrý osel to byl. Takové poznání nenabude spousta lidí za celý svůj dlouhatánský život.

V nikom iném není spásy, není pod nebem iného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán.

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, duchem svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 9. části série vyučování 23. žalmu.

0: Žalm Davidu, žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do denně dalších časů. Prosím, aby jsme se sklonili v modlitbě. Pane Ježíši Kriste, moc si děkujeme za tento dnešní den, děkujeme za to, že můžeme být u tvého božího slova i prostřednictvím internetu. Děkujeme ti za to, že máme tu možnost vysílat. Děkujeme ti za našeho služebníka, za bratra kazatele, tak prosíme, požehnej mu výklad božího slova, zmocni ho tvým svatým duchem, aby bylo mocné, jasné, srozumitelné do našich životů. A my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že seš náš dobrý pastýř, seš náš Hospodin, a tak prosím, posiluj, potěšuj i ty, kteří jsou v nemocech, kteří jsou strápení, zkroušení, a tak dávej sílu i našim politikům, dávej sílu našim záchranářům, našim zdravotníkům při té vší práce, a tak prosím za to, aby jsme se nebáli, aby jsme mohli mluvit, aby jsme byli otevření, a tak za všechno ti děkujeme a na tebe očekáváme. Amen.
1: Děkujeme Pánu Bohu za jeho slovo i za požehnání, které jsme si vyprosili a které já věřím, že Pán udělí každému z nás. Stejná věta jako minulé nás bude doprovázet i dnes, ale jiné poselství, věřím, opět plné božího pokladu, které v tomto žalmu zůstalo zachováno. Ona věta zní, naživu mne udržuje, neboli duši mou občerstvuje. K této větě jsme se dostali v tomto žalmu a důvod toho, proč se u ní opět pozastavuji, jste, věřím, jistě poznali. Učinil jsem tak totiž i před časem, ve chvíli, kdy jsem v kralické Bibli narazil na jiný překlad. Neříkám, že to je vždy nutné, ale ve chvíli, kdy zjistím, že to nutné je, tak to rád udělám. Například v druhém verši jsme četli v kralickém překladu na pastvách zelených pase mne, kdežto ekumenický překlad říká dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. A bylo by bývalo škoda, kdybychom se nepodívali na oba dva pohledy, které byly, věřím, velmi krásné. Podobně tak v tomto případě, na který narážíme nyní. Minulý pátek jsme se zamýšleli nad výrokem ekumenického překladu naživu mne udržuje. Kdežto pokud jste byli pozorní, vy, kdo máte kralickou Bibli, tak tam stojí psáno duši mou občerstvuje. A víte, hlavně my, kdo jsme u kralické Bible vyrostli, tak věřím, že se nám zapsal velmi hluboko do našich srdcí. Právě tento výrok. Duši mou, můj pastýř občerstvuje. Víte, je to velmi krásný a výstižný obraz toho našeho dobrého pastýře, který bdí nad našimi životy ve dne i v noci. A jak jste si jistě všimli, žalmista David tohoto pastýře právě v tomto směru chválí a oslavuje. A to za všechno to dobré, co mu tento vztah s živým Bohem přináší. Chválí ho za to úžasné občerstvení, které jeho duše smí přijímat, a to za všechno to dobré, co mu tento vztah s živým Bohem přináší. Chválí ho za to úžasné občerstvení, které jeho duše smí přijímat, a také na jehož základě

A sice, pokud je ovce v tak dobré péči toho dobrého pastýře, jak tady David píše, pak věřím, napadlo každého z nás alespoň jednou v životě se ptát, k čemu ještě potřebuje nějaké občerstvení. Zkuste to spolu se mnou si představit, když už jsme v té náruči dobrého pastýře. K čemu potřebujeme občerstvení? Což pak může být duše v péči dobrého pastýře někdy skleslá? Co pak může být natolik zoufalá, aby potřebovala nějaké občerstvení? Víte, stává se i v této době, že někteří křesťané jsou zmatení z toho, když na ně přichází různé zkoušky a trápení, a já věřím, patří mezi ně a možná i někteří z vás. Říkáme si, když už jsme jednou součástí Kristova stáda, když už patříme do té náruče Ježíše Krista, když už jsme jednou tou Hospodinovou ovečkou, vykoupení jeho svatou a drahou krvi, k čemu potřebujeme ještě nějaké občerstvení, což pak i v takové chvíli v Boží náručí můžou přicházet zkoušky a bolest? A víte, není to žádná nová otázka, která překvapuje křesťany. Pro prvotní církev to bylo též velkým oříškem. Mnozí si mysleli, že když jednou přijmou Pána Ježíše Krista do svého srdce, že prostě všechno ostatní půjde stranou, že žádné zkoušky nebudou přicházet na jejich životy. Mysleli si křesťané, že když už jednou jsou součástí Kristova stáda, když už jsou těmi jednotlivými ovečkami, které Kristus zná jménem, že už nepřijdou žádné zkoušky a trápení. A tak apoštol Petr ve své epištole se chopí pera a píše právě těmto křesťanům v touze je uvést do pravdy Božího slova a do pravdy Božích plánů s námi křesťany. V 1. Petra 4. kapitole v 12. verši věřícím píše: Moji milovaní, nebuďte zmatení. Výhni zkoušky, která na vás přišla, a cituji, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Slyšíte to? Moji milí, nebuďte zmatení, když přichází výheň zkoušky na vaše životy, jako kdyby přišlo něco, s čím jste nepočítali. Proč? Protože říká apoštol Petr, to je realita křesťanova života. A víte, toto se musíme učit i dnes, i v této době, kterou prožíváme. A mimo jiné právě od Davida. Podívejte, David sám, i když žil pod péčí a ochranou toho dobrého pastýře, byl nejednou velmi zdrcený, velmi smutný, velmi sevřený, prožil nejeden pád, prožil nejednou porážku. Trávil spoustu času na útěku, dokonce i před těmi svými nejbližšími. David věděl moc, jak chutná beznaděj, jak chutná nemoc, jak chutná trápení a jak chutná malomyslnost v životě věřícího člověka. Proto také v jeho žalmech, konkrétně v tom 42., nacházíme ono známé volání: Proč si tak smutná, má duše? Když jednou patříš Bohu, když jednou si v jeho náručí, proč se ve mně rmoutíš? A dodává: Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávat jej budu. On je hojné spasení tváře mé a Bůh můj. Proto to veliké požehnání 23. žalmu. Bratři a sestry, toto není žádná poezie, jak si svět častokrát myslí. Ale je to prožitá skutečnost, v níž David ví, co to znamená, když říká, ten můj pastýř moji duši občerstvuje, přichází v pravý čas do mých starostí, do mých bolestí, přichází s občerstvením. Víte, já jsem si jist, že David, když tohle píše, tak má před sebou možná už pouze ve vzpomínkách ovečky, které se do podobné situace v životě dostaly. Ano, na pastvě a ve stádu, který pásl. Má před sebou stádo oveček, které se dostalo do těžkých zkoušek, do oné výhně, ve které byly ohroženy jejich životy. Má před sebou ovečky, které potřebovali občerstvit i přesto, že už byly součástí jeho stáda. A víte, že jsou to

Hodne ťažké skúšky, ktorými v tomto smeru ovečky na pastve prochází, nemusíme mluviť. Dovolte mi, abych vám na jednu takovou veľmi nemilou situáciu, do ktorej sa ovečka dostáva na pastve, ktorá ji dostáva skutečne do výhne skúšek, abych vám o ní dnes vyprávil v takové hlavní části této biblické. Je to stav, kdy se ovečka na pastvě překulí na hřbet. Víte, možná mnozí z vás, mých dnešních posluchačů, znáte pouze ovečky stojící na nohou. A to je čas, kdy, i kdyby ovečka se necítila úplně dobře, tak to jednoduše jakž tak zvládá ve stádu. Ale ve chvíli, kdy se ovečka překulí na hřbet, pak přichází velmi těžké období jejího života. Jestliže k tomu za určitých okolností dojde na pastvě a není tam pastýř, je ve velkém nebezpečí. Stává se to tak, že leží na hřbetě všema čtyřma nohama vzhůru a sama nikdy nepovstane. A věřte mi, na takovou ovečku je velmi smutný pohled. Je to stav, kdy, jak jsem řekl, leží na hřbetě, mává nohama a marně se snaží postavit. Občas zabečí o pomoc, ale dál leží a zoufale mává nohama. A jestliže se někdo nenajde, kdo by z toho stavu pomohl, tak tam uhyne. Já si vzpomínám na den, kdy jsem toho byl svědkem poprvé. Pásal jsem jednoho dne krávy a pojednou jsem viděl kousek ode mne ovci ležet na zádech vzhůru nohama. Žádné stádo ovci jsem nikde poblíž neviděl, pouze tuto osamocenou ovci. A tak první, co mě napadlo, bylo, že je nemocná a že právě umírá. Třepetala nohama a občas zabečela. Přišel jsem pomalu blíž, díval jsem se na ní, ale nevěděl jsem, co mám dělat. A chvíli jsem tam stál a myslel jsem si, že budu svědkem pouze toho, jak umře. Jenomže po chvíli jsem si všiml, že tato ovečka vynakládá snahu na to, aby se postavila. Hýbala hlavou a nohama v jakémsi marném pokusu se postavit. Tak jsem si řekl, zkusím jí v tom pomoci. Jenomže víte, ono to není žádná legrace, abyste těžkou starou ovci postavila nohy. Těžká ovce na zádech nejde jen tak lehce překulit na nohy. A tak jsem ji obkročil, chytnul za vlnu a po chvíli se mi to podařilo. Překulit ji na bok a následně pomocí na nohy. A jaké bylo moje překvapení, když tato pro mě umírající ovce pojednou vyskočila, postavila se na nohy a utekla směrem, kam zřejmě odešlo stádo, do něhož patřila. Víte, bratře a sestry, proto je velmi důležité, aby pastýř každý večer počítal své stádo. A aby kontroloval a přepočítával, zda jsou všechny jeho ovečky na nohou. Zda nějaká nezůstala tam někde ležet. A dobrý pastýř, věřte mi, jakmile zjistí, že jedna či více ovcí schází, první myšlenka každého dobrého pastýře je, jestli pak neleží někde zhůru nohama. A dobrý pastýř ví jedno jediné, že musí jít a postavit ji, nejdřív ale ji nalézt. Víte, ovce ležící zhůru nohama se totiž ocitá ve velkém nebezpečí. Sledují totiž její nepřátelé. Je to chvíle, kdy hledá ne jenom pastýř, ale hledají i šelmy. Divocí psi, vlci a další, kteří též moc dobře vědí, že ovce ležící nohama vzhůru je pro ně snadnou kořistí. Taková ovce je totiž naprosto bezmocná a vystavená bez obrany samotné smrti. Vzpomínáte na Pána Ježíše Krista, bratře a sestry? V podobenství Lukášova evangelia o ztracené ovečce klade důraz na radost, která nastala ve chvíli, kdy ji našel.
Podobně tak každý z nás, kdo jsme součástí toho Kristova stáda. Nejenom, že nám Pán Ježíš tím zachraňuje život, když nás postaví zpátky na nohy. Ale víte, též nám občerstvuje naši duši. Vždyť kdo si umíme představit, co ovečka prožívá, když dlouhou dobu leží na zádech? Dehydratace a ten pocit pomalého umírání, dušení musí být hrozný. Proto ta vděčnost křesťana za občerstvení duše. Proto ta vaše a moje vděčnost nejednou za nové prokrvení našich duchovních končetin. Proto ta naše vděčnost za doplnění té duchovní tekutiny, kterou tolikrát potřebujeme. Proto ona vděčnost za postavení, opětovné postavení na nohy. Každá minuta i v takovém případě je velmi drahá. Proto je velmi nádherné, když Boží zásah přichází včas. A jistě mi dáte za pravdu, že vždycky přichází včas. Pro nás křesťany by to měla být potěšitelná zpráva, hlavně v této době a dnes večer u Božího slova. Víte, jsou totiž i tací křesťané, kteří si myslí, že když se dostanou do úzkých, Bůh je nehledá. Ano, jsou i tací křesťany a možná patříme často k rámezi někdy, když přijdou těžké chvíle, když si myslíme, že ten dobrý pastýř o nás nestojí. Že mu je jedno, kde právě jsme a co právě prožíváme, kde právě ležíme a jak ležíme. A najednou to první, co se dere z našich úst, je možná i určité hubování. Ale víte, pravda je taková, že pastýř nás hledá. A když nás najde, co dělá jako první? Lukáš 15:5, když ji nalezne, vezme ji na ramena, pozor, z radosti, slyšíte to? Z radosti. A nese ji domů, nese ji do ovčince. Pán Ježíš tuto svoji boží hledající a soucitnou lásku manifestoval celým svým životem, když byl na této zemi. Jednal s každým hledajícím hříšníkem soucitně a milosrdně. Mnohokrát čteme v písmu, že byl hnut milosrdenstvím a vrátil se, zastavil se a pomohl. Víme z písma, že se ujímal těch, které našel v zuboženém stavu a nad těmi, kdo jeho lásku odmítali, dokonce neváhal plakat. Vzpomínáte nad Jeruzalémem, říkal Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl, jako slepice kuřátka, zhromáždit tvé děti pod svá křídla, jenomže vy jste nechtěli. Ano, z celého života Pána Ježíše Krista, z celé jeho služby až do smrti na kříži, září jeho hluboký soucit se ztracenými lidmi, jimž rychle a radostně spěchal pomoci. Já si dovolím říci, že celý příběh Ježíšova života je příběhem dobrého pastýře, který pozvedá na smrt oddané ovce, které leží z hůru nohama. Tam a on jde všude možně. Něha, láska, trpělivost, s jakou pozvedl Petra po jeho tragickém pádu, jsou toho krásným důkazem. Stejně tak něha, láska, trpělivost, kterou pozvedal tebe a mě mnohokrát. Možná i dnes je toho důkazem. Stejně tak, když sledujete, s jakou péčí pozvedávali autora tohoto žalmu Davida, je úžasné. Vzpomínáte na to jeho vyjádření z 56. žalmu? On tam ve 14. verši říká, nebo si vytrhl moji duši ze smrti a mé nohy od poklesnutí, tak, abych stále chodil před Bohem ve světle živých. Ano, pane, moji duši si vytrhl ze smrti a moje nohy od poklesnutí. A tak, bratře a sestro, pojďme od dnešního dne brát všechno, co přijde právě v tomto duchu. Víte, většina z nás často v tom duchovním smyslu též ležíme bezmocně vzhůru nohama. Ačkoliv patříme Pánu Ježíši Kristu a toužíme, aby nás vedl, přesto často klopítáme, přesto často padáme, právě tehdy, když se cítíme nejbezpečněji. Velmi často se dostáváme do situace, když obzvlášť pocítíme vlastní bezmocnost. Jsme najednou zklamáni sami sebou. A někdy dokonce i zoufali. Často padáme právě tehdy, když si myslíme, že jsme duchovně na výši. Je to zvláštní.
Ve chvíli, kdy se cítíme opravdu na výši, té chvíli cítíme, že přichází pád. Toto nebezpečí připomíná křesťanům do Korintu apoštol Pavel v 1. epištole v 10. kapitole ve 12. verši. A protož kdo se domnívá, že stojí, dej si pozor, abys nepadl. Může nám to někdy připadat divně nebo snad až zbytečně. Říkáme si, jak je to možné, když jsem na duchovní výši, že mi hrozí pád? Jak je možné, když se mi daří, když všechno je v pořádku, jak je to možné? Proto mi dovolte, abych v této druhé části biblické hodiny se spolu s vámi podíval na některé věci a na některé důvody, jak je to možné. Podíváme se na to, kdy hrozilo a kdy hrozí ovečkám, že se ocitnou na zádech. A já prosím Pána, aby i mě, i nám, každému, jak dnes jsme u Božího slova, dopomohl k tomu, abychom i my v těchto důvodech viděli i to, co nás častokrát položí na záda. Normální to není, že? A přece se to stává. Pojďme k několika takovým důvodům, které u ovce zapříčiní právě tento pád. To první, na co chci položit důraz, je určitý pohov. Nebo chcete-li touha ovečky se rozvalit a válet se. Ano, skutečně tam to u ovce vždycky začíná. Ovce si totiž hledá na zvlněném terénu častokrát pohodlné měkké dolíky, aby se tam po dobré pastvě takzvaně uvelebil. Jenomže víte, právě tam se snadno překulí na hřbe a zůstane bezmocně ležet. Touze si dát pohov a končí to takto smutně. Drazí moji, pojďme přemýšlet teď nad námi ovečkami Ježíše Krista. Kolikrát se ocitneme na hřbetě právě tehdy, kdy se nás zmocní touha pohovění si. Nemluvím teď tady o odpočinku, nechci být špatně pochopen, to je jiná věc a David za to svého pastýře oslavoval, vzpomínáte, říká mu, dává mi odpočívat, dopřává mi odpočívat dokonce na zelených pastvinách. Takže nemluvím tady o odpočinku křesťana, my ho potřebujeme a víte, že Pán Ježíš svým učedníkům častokrát říkával, pojďme si na chvíli odpočinout. Ale tady je řeč o hovění si v duchovním životě. Hovění si v křesťanském životě do té míry, že to má za následek právě ono překulení se do pozice, ze které nemůžeme povstat. Víte, jsou to chvíle, kdy se nám nechce nést kříž, který Pán dal na naše bedra. Jsou to chvíle, kdy obcházíme těžkosti, kdy si zkracujeme ty cestičky a kdy možná hledáme pouze jenom pohodlnou cestu za Pánem, která nevyžaduje vytrvalost a která nevyžaduje ukázněnost. Jsou to chvíle, kdy jsme k sobě až příliš hovívaví. Jsou to chvíle, kdy nejsme ochotní vzdát se pohodlného života a příjemného teplého místečka ve prospěch Boží vůle a Boží služby. A co následuje v takových chvílích, to z písma víme, přísloví 24. kapitole, 33. žalmu, tam čteme toto slovo. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klin a poležíš si a tvoje chudoba přijde jako pobuda a tvoje nouze jako ozbrojenec. Ano, jenom trošku si poležíš, trochu se rozvalíš a přichází chudoba, přichází stav, kdy už se nemůžeš postavit na nohy. Jak je krásné, když v takové chvíli přichází náš dobrý pastýř, aby nás na nohy znovu postavil. A aby naši duši vyprahlou v tom stavu opět občerstvil. Tou další příčinou, kdy se ovečka ocitá na hřbetě, je vlna. Víte, hlavně její nadměrná váha, která z ovcí nejednou kymácí ze strany na stranu, a jsou to ty větší ovce, tak když běží, tak vlna s nimi kymácí na jednu i druhou stranu a hlavně právě tato vlna se nejednou stává její velikou překážkou a nebezpečím. Když je jí přes příliš, tak se totiž stává, že na ovci splsnatí, slepí se špínou a někdy i výkaly a ovci to při sebe menším přetížení doslova převrátí. Zhroutí se pod tíhou vlastní vlny.
Pojďme i zde, bratři a sestry, přemýšlet nad chvíli nad tím, co je toto za obraz pro nás dnešní ovečky Kristova stáda. Já vám naznačím alespoň něco málo. Víte, vlna je obrazem všeho toho, co se nás přidržuje. Co i s námi kymácí každý den ze strany na stranu. Je to něco, co se, stejně jako vlna na ovečce, na nás den co den zvětšuje, co roste. A co se nám také stává určitou chvíli i zátěží. Zkuste si představit, že byste si přestali stříhat vlasy. Tedy vy, komu ještě rostou. Pojednou, kdybyste tak přestali, byste se cítili velmi nepohodlně, věřte mi. Stejně tak vlna na ovečce se stává velmi nepohodlnou, protože se zvětšuje a roste. A víte, vlna skutečně v písmu je obrazem toho starého a tělesného života. Je to nejednou výraz toho vnitřního postoje, kdy lpím na svých nadějích, kdy lpím na svých přáních, kdy lpím na svých touhách a plánech. Vlna je obrazem té oblasti života, kde přicházím do styku s okolím. A jak víte, je to právě vlna, na kterou se to všechno u ovečky chytá a přidržuje. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla plná bodláků a trní a všeho možného, co na sebe na vlnu nachytala. Ano, bratři a sestry, je tolik věcí, které se i na naši vlnu, na vlnu nás oveček, které se nás přidržují. Je tolik pozemských věcí, které se na naši vlnu zachytávají, lepí se a spoutávají nás. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla chycená v trní a nemohla se vymanit, protože jí drželo za vlnu. Víte, drazí moji, jsou to všechny ty pozemské věci, které i nás drží. Můžou to být v některých případech peníze, v jiných případech světské myšlení, anebo hledání jiných věcí, než je Boží království. Ano, to všechno nás dokáže sužovat ve stádu Kristovy církve. To všechno nás dokáže svázat a to všechno nás dokáže táhnout k zemi při sebe menším naklonění. Víte, zajímavé a též příznačné, že kněží staré smlouvy při službě ve svatyni nesměli nosit nic vlněného. Možná právě proto, aby ta vlna nezachytila to všechno špinavé kolem. Naše já, naši sebelásku, naši pýchu, věřte, ani dnes Pán Bůh ve své svatyni nestrpí. Nic, co se na nás lepí, Bůh nestrpí. A tak chtějme každý tam, kde jsme dnes. Přemýšlet nad tím, co se nám chytilo na vlnu ovečky, Kristovy ovečky. Nezapomeňte, chceme-li jít skutečně Boží cestou a ne stále padat a bezmocně ležet vzhůru nohama, my musíme Pánu Ježíši dovolit, aby i v této oblasti našeho života dost drasticky zasáhl. Víte, co v takové chvíli udělal pastýř, když viděl ovečku vzhůru nohama z důvodu množství vlny na jejím těle? Jistě tušíte. Při nejbližší vhodné příležitosti tu vlnu ostříhal. A také vlastně tu ovečku zachránil ze smrtelného nebezpečí. Měli jste vidět, jak se radovala a jak běžela v tom uvolnění. Jenomže, co si budeme povídat, stříhání samotné se jí nelíbilo. Stříhání ovcí pro ně není nic příjemného. Ovce se totiž velmi neradi stříhají. Rád jsem to pozoroval u pastýřů, oni k tomu využívali i čas, volný čas na pastvě. Ostatní ovce se pásly a pastýř vždycky tu jednu chytil, svázali nohy a stříhali. A věřte, ani jedna to nepodstupovala ráda. Pomineme-li to, že pro pastýře to je hodně těžká práce, někdy doslova boj s ovečkou, pro ovečku to je nepříjemné. Bývá ve stresu, někdy ve strachu, co se s ní děje. Ale pastýř to udělat musí. Protože po stříhání si odechnou oba dva. Ovci už nehrozí nebezpečí v tomto směru a pastýř je rád, že o ovci někde kvůli množství vlny nepřijde. A tak se ptejme my, křesťané, kolikrát musel a musí Pán Ježíš Kristus pro naše občerstvení duše
též použít ty duchovně ostré nůžky. Kolikrát se nás musí dotknout tím ostrým prostředkem, kterým je jeho svaté slovo, ostré na obě strany. Je pravda, že to bývá též nejednou hodně bolestivé. Je pravda, že to bývá i pro mě a pro vás nejednou nepříjemné a možná stresující, když se nás meč Božího slova dotýká. Možná tam zůstane i nějaký ten šrám. Nějaká ta jizva od nůžek. Víte, některá ovce sebou trhla a pastýři nechtěně i píchnul nebo říznul. Ale díky Pánu Ježíši Kristu za to, že to dělá v mém a vašem životě. Díky mu za to. Protože jenom tak vaše a moje duše najde uspokojení a najde obživení. Jinak bychom leželi vyprahli na plání tohoto světa. A nebo třeba i vyprahli v Kristově církvi. Díky Pánu ale, že on každou zvlášť si bere stranou a občerstuje její duši. Kéž by i tento večer byl pro nás takovýmto občerstvením. Třetí příčinou, kterou chci vyzvednout, je vypasenost ovce. Víte, příliš vypasené, tučné ovce, ty nebývají nejzdravější. A stává se, že právě oni leží velmi často na hřbetě a trpí. Nadváha je totiž něco, co z nich činí takové těžkopádné ovce, které tak snadno po té, co se převali, na hřbet nepovstanou. Vypasenost. Ovce jsou v takové chvíli neohrabané. A stačí málo, aby po té, co jste postavili na nohy, se opět nešikovně překulili zpátky na záda. A víte, když si takováto dobře vypasená ovce lehne a přitom se chce potočit na bok nebo se protáhnout, těžiště jejího těla se posune a nakonec leží tak, že už nedosáhne nohama na zem. A v té chvíli dostává strach, začne kopat nohama, čím se vše ještě více zkomplikuje a nakonec už leží na hřbetě, bezmocně neschopná se postavit. V této poloze se začnou v jejím báchoru tvořit plyny a ty se hromadí do té míry, že začnou omezovat její krevní oběh, takže dochází k nedokrvnosti nohou. A je-li horko a slunečno, zajde takováto ovce během pár hodin. Za chladného počasí se říká, že může přečkat i několik dní. Nezahubí-li samozřejmě během noci nějaká šelma. Nemluvě teď o tom, že s březí ovečkou zachází i nenarozená jeňátka. Stejně tak má-li tato ovečka mladé, které sají, je to velká ztráta i pro ně, protože osiří. Velké to nebezpečí. Ale je tam pastýř. A víte, co v takové chvíli dělá, když si to všimne? On svoji ovečku, která tímto trpí, většinou podrobí odtučňovací dietě. Začne jí dávat méně zrní, začne jí dávat méně jiných dobrůtek. Protože každý pastýř chce mít zdravé stádo, chce mít odolné stádo, ne tučné a přitom mdlé a slabé. A tak si položme otázku v té duchovní oblasti. Bratře a sestro, jak vypadá v té duchovní rovině takzvaná vypasená ovečka Ježíše Krista? A vůbec je na tom něco špatného? Je na tom něco špatného, když ovečka Ježíše Krista je dobře vypasená, když pěkně duchovně vypadá? Což pak dobrý pastýř nás nevodí na dobré paství právě z toho důvodu, abychom byli dobře duchovně živení? Neklademe důraz na to, že je potřeba, abychom byli duchovně živení a krmení? Neklademe důraz na to, abychom si četli Boží slovo, abychom se modlili, abychom žili tím dobrým duchovním životem? Tím hutným duchovním životem? Jistě ano. Ale přátelé moji, tady musíme vidět. Dnes večer se musíme naučit onomu rozdílu mezi dobře napaseným křesťanem a dobře vypaseným křesťanem. To je obrovský rozdíl. Napasený křesťan a vypasený křesťan. Víte,
krásný důkaz máme ve zjevení v 3. kapitole. Pán Ježíš tam přes Jana laodicejskému zboru nechává napsat velmi zvláštní slova. V 17. verši cituji. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A přitom nevíš, že jsi ubohý, že jsi bědný, že jsi nůzný, že jsi slepý a že jsi nahý. A tak ti radím, aby jsi u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a také bílý šat, aby ses oblekl a nebylo vidět tvou nahotu. A také, aby jsi skoupil mask potření očí, aby jsi prohlédl, protože já káram a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Ano, odtučňovací kůra. Říkáš, jsem bohat. Mám všecko. Všemu rozumím, všemu vím, na všechno mám odpověď. A přitom nevíš, říká pán, nevíš, že ti schází toto a toto a toto a toto a toto. Víte, tohle je obraz sebejistého křesťana. Toto je obraz ve vlastních očích bohatého křesťana. Toto je obraz křesťana, který se najednou honosí svými úspěchy, ať už v té tělesné oblasti, nebo hlavně v práci pro pána. Kdy ten duchovní já nemá už místo. Já toto a já ono a já zase toto a ono. A přitom nepozorujeme, že nejednou jsme v největším nebezpečí odpadnutí. Jsme v nejednou nebezpečí, kdy jsme vypasení a přitom hladoví duchovně. Říkáš toto a ono, ale nevíš, nevidíš se z mého pohledu. Díky tomuto dobrému pastýři, který v takové chvíli přichází s odtučňovací kůrou. Přečtu to ještě jednou. Já kárám a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Chci, aby si v tomto směru trochu schodil. Chci ti dát odtučňovací kůru. Protože chci tě mít duchovně zdravého. A tak, bratře a sestro, nezapomeň, že vnější úspěchy nemohou být měřitkem výše duchovního života. Stejně tak vysoká životní úroveň není důkazem pravé blaženosti v Bohu. O to více děkujeme pánu za to, že přichází včas a že neotálí zasáhnout a uvést nás do zdravé, střízlivé duchovní polohy. Díky pánu za to, že neváha nasadit duchovní dietu. Nebojme se i ten čas, který prožíváme, v tuto chvíli, tak to pojmout. Možná jsme až příliš byli zvyklí na to, že jsme tady pospolu, že všechno máme a že nám nic neschází. Možná, že jsme i byli jako církev pyšní, že už vlastně ani nic nepotřebujeme. Možná opravdu jsme byli duchovně přejezení, přepasení, ale nenapasení. Děkujeme Pánu Bohu za to, že přichází včas a neotáli zasáhnout a uvést do zdravé, střízlivé duchovní polohy tvůj a můj život, kdy neváha nasadit duchovní dietu. A nebojme se uznat i dnes večer, že to možná potřebujeme. Že potřebujeme nejenom dobré krmení, ale že potřebujeme i duchovní dietu. On chce v tobě i ve mně mít zdravou ovečku. Ne duchovní malátnou, která se sotva pohybuje. Ano, může se vykázat tím a oným, ale pro pána je neužitečná. A pokud se prostředky té diety nám zdají a budou zdát možná ještě příliš tvrdé, nezapomeňte, že cílem je přivést nás ke skutečnému obživení. David říká, on, ten dobrý pastýř, moji duši obživuje. Nezapomeňte, že jeho výchova má totiž jeden jediný cíl, chce posílit moji a vaši víru a taky důvěru v jeho vedení a sice, že co Bůh dělá, všechno je dobré. A jestli mi dáte za pravdu, že už toto poznání samo o sobě, připustím-li to ke svém srdci, samo o sobě už toto poznání naší duši velmi občerstvuje. Když poznáme svého pastýře takového, jaký je, už toto přináší občerstvení. Natož to, když k Pánu Ježíši Kristu i dnes přijdeme v pokání,
a přineseme mu všechno to, co v nás stučnilo a co potřebuje Boží zásah. Přeju sobě i vám, bratře a sestry, aby toto slovo dnešního večera proniklo hluboko do našich srdcí a aby bylo pro nás obrovským požehnáním na cestě víry. Amen. Ještě budeme chvíli stát před Pánem v modlitbách. Otče nebeský, moc děkujeme za to, že i dnes jsi byl na tomhle místě s námi. Moc děkujeme za to, že i dnes jsi se nám dal poznat takový, jaký jsi. Prosíme, odpust, pokud jsme tě takto nepoznávali. Odpust, pokud jsme na tebe v tomto směru zapomínali. My ti moc děkujeme za to, jak jsi úžasný, jak jsi veliký a jak jsi jediný. Děkujeme za všechno, co jsi pro nás dělal a děláš do téhle chvíle. Děkujeme za tu úžasnou péči o každou ovečku zvlášť. Děkujeme za to, že nejenom, že ji znáš podle jména, ale také, že ji hledáš, zda někde neleží. A když ano, že prokrvuješ její duchovní končetiny. Pane, děkuji ti za to, kolikrát jsi to udělal v mém životě. Kolikrát jsi mě postavil na nohy, když už jsem se nemohl zvednout. Děkuji ti, Bože, za každého, koho jsi postavil na nohy. Věřím, že si v tuhle chvíli to všichni uvědomujeme, ať už jsme kdekoliv. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nás oprošťuješ od všeho toho, co se nás častokrát přichycuje. Ty víš, Pane, kolik i za naši tu vlnu se toho chytlo. Kolik nás to drželo a jak moc to bylo nebezpečné. Díky, že jsi nás našel v tom trni. Že jsi nás vysvobodil, že jsi nás vytrhl a postavil opět na skálu, kterou jsi ty sám. Děkujeme, Pane Ježíši, i za tuhle chvíli, kdy si to smíme uvědomovat. A tak tě prosíme, dělej s námi to, co uznáš za vhodné. Děkujeme za stav, kterým jako církev Kristova procházíme. Věříme, že ty s tím máš svůj plán. Že ty víš, proč to děláš. Ty víš, Pane, co z nás chceš otesat, co z nás chceš obrousit. A tak to učiň. My, Pane, chceme očekávat na tebe. Chceme ti za všechno děkovat, i když tomu nerozumíme. Chceme, Pane, spoléhat na to, že ty víš, co děláš. A i když, Pane, se častokrát cukáme a chceme ti utéct, děkujeme za to, že nás přidržíš a zbavíš nás všeho toho, co by nás chtělo uvést do nebezpečí. Odpusť nám, Pane, když jsme se povyšovali a když se možná povyšujeme na to a ono. Když, Pane, si myslíme, že všechno víme, všechno známe, prosíme tě, dej, ať Duch tvůj svatý i nadále pracuje na našich životech a ukáže nám, v čem jsme slepí a v čem jsme chudí. Očekáváme, Pane, i v tomto směru na tvé požehnání. Očekáváme na to, že ty se nás dotkneš svojím milující rukou. A i kdyby to měla být břitva, mělo by to být ostré. Věříme, že to je k našemu dobru, protože všechno, co činíš, je dobré. Nech je tvé jméno, Pane, i v tomto směru na věky požehnané. Amen.

Vyslechli jste si 9. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

0: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové.
1: Kolik dnů byl mezi námi lhostejnosti stín, vzdálení a odcizení vlastním sobectvím.

této nepohodě kráčel právě horami Lesina. Hlavu měl skloněnou k hrudi, třeba že hledal úkryt před blížícím se deštěm. Příliš si tohoto zuření živlů kolem sebe nevšímal. Veliké krůpě deště jí začaly padat na listí a předpovídali prudký liák. Lesina se ohlédl, kde by mohl být nějaký úkryt. Nešlo ani tak o něho, nebál se vody. Nejednou už do níti promokl. Ale měl nedělní šaty a ty bylo potřeba ochránit. A hele, tam nahoře před ním asi 20 kroků výš je skála. Snad se před ním ukryje. Přidal do kroku a už stojí před otvorem a hledí dovnitř na ten blesky ozařovaný nečekaný obrázek, jaký uvnitř uviděl. Na zemi, ruku otočenou kolem Dunajovy hlavy, opřen o chlupáče jako o podušku, sedí Pavlík, před sebou na kamenné lavičce má jakousi knihu a čte. Lesina neměl chlapce rád, protože kdykoliv ho viděl, vždycky se mu srdce sevřelo. On měl kdysi taky syna a pro svůj hřích o něj přišel. A třeba, že si za tím milým chlapcem skoro oči vyplakal, už ho to nikdy nevzkřísilo ani nevrátilo. Teď se opřel o skálu a hledí na Pavlíka. Jsi takhle velký by byl můj Michal. Zakryl si oči tvrdou dlaní. Když ho to k dítěti táhlo, jak by musel jít i toho malého čtenáře obejmout. Křížem se zablesklo, zahřmilo a Dunaj se otřásl. Zdvihl hlavu, zastříhal dlouhýma ušima, ucítil svého pána a když ho uviděl, mávl širokým chvostem na pozdrav. Strýček Lesina! Zaradoval se Pavlík a oba vyskočili. Prosím vás, kde jste se tu vzal? Když zuří velká bouřka, bývá člověk rád s člověkem, i Pavlík zapomněl na svoji ostýchavost. Já jsem se přišel schovat před deštěm. Ale co vy dva tu děláte? Oslovil Lesina chlapce poprvé přívětivě. Však vám řeknu, strýčku, jen pojďte blíž. Tady nezmoknete, sedněte si sem, to je moje lavička a tady mám stůl. A co tu máš za knihu? Nový zákon? Kde jsi to vzal? Vždyť v boudě jste ho neměli. Lesina si prohlédl slova v knize hned na začátku a dlouho se na ně díval. A co si to četl? Hodně jsem toho přečetl až sem, kde je psáno, jak ho mučili, až umřel. Teď už jistě přijde o tom, jak vyšel z hrobu. Chci tu knihu, která se jmenuje Evangelium svatého Marka, přečíst ještě dnes. Až přejde ten mrak a budeme vidět, já ti to dočtu. Už toho nemáš mnoho, slíbil Lesina. Tak si sedli, Lesina do jednoho rohu, Pavlík do druhého, Dunaj se tiskl mezi ně, jako by bez nich nemohlo nic být. Pod nimi ležela sluneční krajina, nad ní se křižovaly blesky. Od západu svítilo slunce. Na východě stála černá mračna a stoupala krásná sedmibarevná duha jako nebeská brána, dešť voněl a pomalu ustával. Na loukách ležely miliony diamantových kapek a Lesina četl o tom krásném velikonočním ránu, kdy tři svaté ženy našly místo Ježíšovy mrtvoly nebeského anděla, odvalený kámen, prázdný hrob a slyšeli krásnou zvěst, že on žije, ten ukřižovaný, a že přijde do Galileje. Četl, jak se vzkříšený Ježíš ukázal svým, té Marii, kterou poslal za učedníky, ale oni ji nevěřili. Potom těm dvěma, potom spolu 11 a kárali je, že nevěřili těm, kteří jim o něm mluvili. A pak jim rozkázal, aby šli do celého světa a kázali. A potom něco pro Pavlíka velmi krásného, že Ježíš byl vzatý na nebe a že se tam posadil na pravici Boží. Už to mám, ta pravá sluneční krajina je tam za tou bránou. A tohle to je jako mes, že, strýčku? Lesina sice neodpověděl, ale zdálo se mu, že chlapec má pravdu. Jemu nebylo boží slovo cizí. Doma ve škole býval prvním žákem a byl první i při vyučování. Věděl, kam odešel Ježíš, ale nikdy o tom nepřemýšlel. Kristus mu byl tak cizí a lhostejný jako tisícům jiných evangelíků, kteří na něho celý život nemyslí, ačkoliv o něm všechno vědí. Je,
kdybych jen tak mohl tu knihu co nejdřív přečíst. Ale když musím slovo za slovem, jde mi to pomalu. A bojím se něco přeskočit, protože nevím, na kterém místě je popsaná ta cesta za ním. No přeci řekl, já jsem cesta, pravda i život. No to jsem taky četl. Ale když nevím, co tím myslí. Myslí, že přijde a ukáže mi taky cestu, že mě vezme za ruku, abych trefil? Mohlo by to tak být, jak říkáš. Ale on je vysoko a daleko. A když jsme četli, že se posadil na pravici Boží, skoro polekaně hleděl chlapec chvíli na tu krásnou nebeskou bránu, byla opravdu velmi vysoko, tak daleko na nebi a on tady na zemi. No jak daleko musel být Ježíš? Strýčku, nevěřte. On není jenom tam, však já jsem taky četl, jak řekl svým učedníkům. Jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tam nahoře on bydlí, ale chodí za námi na zemi a je tady teď s námi taky. S námi? A kde pak ho máš? Nemluvte tak, strýčku, pěkně vás prosím. Nevím, jestli by se mu to líbilo, když se četl, že trestal ty, kteří mu nevěřili. On to řekl a já mu věřím. A proč, když Pecival v pohádce mohl říct mlha za mnou, mlha přede mnou, žádný už ho neviděl, tak proč by to nemohl říct on? Já mu věřím. Nebem proletělo zahřmení jako slavné amen. No, když chceš, budeme číst dál, aby ses dostal dřív na konec. Strýčku, pěkně vás prosím, radoval se Pavlík. Vy to tak dobře čtete a rychle a každému slovu rychleji porozumím. Minuli 2-3 hodiny a chlapec s mužem ani nevěděli, jak jim ten čas utekl. Když konečně Lesina zavřel knihu, dávno přestalo pršet. Voda stekla, tu a tam udělalo sluníčko chodníčky. Pavlík nevycházel z úžasu, ani nevěděl, co říct, takové pěkné nové věci tam byly v tom Evangelium Lukáše, jaké v těch prvních dvou knihách nebyly. O tom Janově i Ježíšově narození, o pastýřích, o andělích, jak zpívali a jak ti pastýři šli za tím malým nemluvňátkem. Pavlík už radostí skoro plakal a skákal, jak to bylo pěkné. A jak ten 12-letý Ježíš šel do Jeruzaléma na pouť. Ani jsem si nemyslel, že byl někdy takový malý chlapec, jako třeba já, říkal synovi. Ale když to tam o něm stojí, tak to byl velmi poslušný a všichni ho měli rádi. No, když se Pavlík všemu tak divil, sám Lesina jako by četl nikdy neslýchané věci a přitom se mu srdce malinko rozehřívalo. Proč bys musel tu knihu nechávat tady, řekl, když odcházeli. Víš, co vezmeme i sebou. Každý den můžeme kousek přečíst, aby slyšel i dědeček. A v neděli si můžeš vzít tu knihu sem. A když ji přečteme, pak ji přinesu naspět.

Zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 9. části série vyučování 23. žalmu.

0: Žalm Davidu, žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do denně dalších časů. Prosím, aby jsme se sklonili v modlitbě. Pane Ježíši Kriste, moc si děkujeme za tento dnešní den, děkujeme za to, že můžeme být u tvého božího slova i prostřednictvím internetu. Děkujeme ti za to, že máme tu možnost vysílat. Děkujeme ti za našeho služebníka, za bratra kazatele, tak prosíme, požehnej mu výklad božího slova, zmocni ho tvým svatým duchem, aby bylo mocné, jasné, srozumitelné do našich životů. A my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že seš náš dobrý pastýř, seš náš Hospodin, tak prosím, posiluj, potěšuj i ty, kteří jsou v nemocech, kteří jsou strápení, zkroušení, a tak dávej sílu i našim politikům, dávej sílu našim záchranářům, našim zdravotníkům a při té vší práce, a tak prosím za to, aby jsme se nebáli, aby jsme mohli mluvit, aby jsme byli otevření, a tak za všechno ti děkujeme a na tebe očekáváme. Amen.
1: Děkujeme Pánu Bohu za jeho slovo i za požehnání, které jsme si vyprosili a které já věřím, že Pán udělí každému z nás. Stejná věta jako minulé nás bude doprovázet i dnes, ale jiné poselství, věřím, opět plné božího pokladu, které v tomto žalmu zůstalo zachováno. Ona věta zní, naživu mne udržuje, neboli duši mou občerstvuje. K této větě jsme se dostali v tomto žalmu a důvod toho, proč se u ní opět pozastavuji, jste, věřím, jistě poznali. Učinil jsem tak totiž i před časem, ve chvíli, kdy jsem v kralické Bibli narazil na jiný překlad. Neříkám, že to je vždy nutné, ale ve chvíli, kdy zjistím, že to nutné je, tak to rád udělám. Například v druhém verši jsme četli v kralickém překladu na pastvách zelených pase mne, kdežto ekumenický překlad říká dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. A bylo by bývalo škoda, kdybychom se nepodívali na oba dva pohledy, které byly, věřím, velmi krásné. Podobně tak v tomto případě, na který narážíme nyní. Minulý pátek jsme se zamýšleli nad výrokem ekumenického překladu naživu mne udržuje. Kdežto pokud jste byli pozorní, vy, kdo máte kralickou Bibli, tak tam stojí psáno duši mou občerstvuje. A víte, hlavně my, kdo jsme u kralické Bible vyrostli, tak věřím, že se nám zapsal velmi hluboko do našich srdcí. Právě tento výrok. Duši mou, můj pastýř občerstvuje. Víte, je to velmi krásný a výstižný obraz toho našeho dobrého pastýře, který bdí nad našimi životy ve dne i v noci. A jak jste si jistě všimli, žalmista David tohoto pastýře právě v tomto směru chválí a oslavuje. A to za všechno to dobré, co mu tento vztah s živým Bohem přináší. Chválí ho za to úžasné občerstvení, které jeho duše smí přijímat, a také na jehož základě jakoby opět pookřála. Kdo z nás by to neznal? Dnes se ale před nás staví v tomto směru hodně důležitá otázka. A sice, pokud je ovce v tak dobré péči toho dobrého pastýře, jak tady David píše, Pak věřím, napadlo každého z nás alespoň jednou v životě se ptát, k čemu ještě potřebuje nějaké občerstvení. Zkuste to spolu se mnou si představit, když už jsme v té náruči dobrého pastýře. K čemu potřebujeme občerstvení? Což pak může být duše v péči dobrého pastýře někdy skleslá? Co pak může být natolik zoufalá, aby potřebovala nějaké občerstvení? Víte, stává se i v této době, že někteří křesťané jsou zmatení z toho, když na ně přichází různé zkoušky a trápení, a já věřím, patří mezi ně a možná i někteří z vás. Říkáme si, když už jsme jednou součástí Kristova stáda, když už patříme do té náruče Ježíše Krista, když už jsme jednou tou Hospodinovou ovečkou, vykoupení jeho svatou a drahou krvi, k čemu potřebujeme ještě nějaké občerstvení, což pak i v takové chvíli v Boží náručí můžou přicházet zkoušky a bolest? A víte, není svatou a drahou krvi. K čemu potřebujeme ještě nějaké občerstvení, což pak i v takové chvíli v Boží náručí můžou přicházet zkoušky a bolest? A víte, není to žádná

žádné zkoušky nebudou přicházet na jejich životy. Mysleli si křesťané, že když už jednou jsou součástí Kristova stáda, když už jsou těmi jednotlivými ovečkami, které Kristus zná jménem, že už nepřijdou žádné zkoušky a trápení. A tak apoštol Petr ve své epištole se chopí pera a píše právě těmto křesťanům v touze je uvést do pravdy Božího slova a do pravdy Božích plánů s námi křesťany. V 1. Petra 4. kapitole v 12. verši věřícím píše: Moji milovaní, nebuďte zmatení. Výhni zkoušky, která na vás přišla, a cituji, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Slyšíte to? Moji milí, nebuďte zmatení, když přichází výheň zkoušky na vaše životy, jako kdyby přišlo něco, s čím jste nepočítali. Proč? Protože říká apoštol Petr, to je realita křesťanova života. A víte, toto se musíme učit i dnes, i v této době, kterou prožíváme. A mimo jiné právě od Davida. Podívejte, David sám, i když žil pod péčí a ochranou toho dobrého pastýře, byl nejednou velmi zdrcený, velmi smutný, velmi sevřený, prožil nejeden pád, prožil nejednou porážku. Trávil spoustu času na útěku, dokonce i před těmi svými nejbližšími. David věděl moc, jak chutná beznaděj, jak chutná nemoc, jak chutná trápení a jak chutná malomyslnost v životě věřícího člověka. Proto také v jeho žalmech, konkrétně v tom 42., nacházíme ono známé volání, proč si tak smutná má duše. Když jednou patříš Bohu, když jednou si v jeho náručí, proč se ve mně rmoutíš? A dodává, posečkej na Boha, neboť ještě vyznávat jej budu. On je hojné spasení tváře mé a Bůh můj. Proto to veliké požehnání 23. žalmu. Bratři a sestry, toto není žádná poezie, jak si svět častokrát myslí, ale je to prožitá skutečnost, v níž David ví, co to znamená, když říká, ten můj pastýř moji duši občerstvuje, přichází v pravý čas do mých starostí, do mých bolestí, přichází s občerstvením. Víte, já jsem si jist, že David, když tohle píše, tak má před sebou možná už pouze ve vzpomínkách ovečky, které se do podobné situace v životě dostaly. Ano, na pastvě a ve stádu, který pásl. Má před sebou stádo oveček, které se dostalo do těžkých zkoušek, do oné výhně, ve které byly ohroženy jejich životy. Má před sebou ovečky, které potřebovaly občerstvit i přesto, že už byly součástí jeho stáda. A víte, že jsou to hodně těžké zkoušky, kterými v tomto směru ovečky na pastvě prochází, nemusíme mluvit. Dovolte mi, abych vám na jednu takovou velmi nemilou situaci, do které se ovečka dostává na pastvě, která ji dostává skutečně do výhně zkoušek, abych vám o ní dnes vyprávěl v takové hlavní části této biblické. Je to stav, kdy se ovečka na pastvě překulí na hřbet. Víte, možná mnozí z vás mých dnešních posluchačů znáte pouze ovečky stojící na nohou. A to je čas, kdy, i kdyby ovečka se necítila úplně dobře, tak to jednoduše jakž tak zvládá ve stádu. Ale ve chvíli, kdy se ovečka překulí na hřbet, pak přichází velmi těžké období jejího života. Jestliže k tomu za určitých okolností dojde na pastvě a není tam pastýř, je ve velkém nebezpečí. Stává se to tak, že leží na hřbetě všema čtyřma nohama vzhůru a sama nikdy nepovstane. A věřte mi, na takovou ovečku je velmi smutný pohled. Je to stav, kdy, jak jsem řekl, leží na hřbetě, mává nohama a marně se snaží postavit. Občas zabečí o pomoc,

dává nám. A jestliže se nikdo nenajde, kdo by z toho stavu pomohl, tak tam uhyne. Já si vzpomínám na den, kdy jsem toho byl svědkem poprvé. Pásl jsem jednoho dne krávy a pojednou jsem viděl kousek ode mne ovci ležet na zádech vzhůru nohama. Žádné stádo ovcí jsem nikde poblíž neviděl, pouze tuto osamocenou ovci. A tak první, co mě napadlo, bylo, že je nemocná a že právě umírá. Třepetala nohama a občas zabečela. Přišel jsem pomalu blíž, díval jsem se na ní, ale nevěděl jsem, co mám dělat. A chvíli jsem tam stál a myslel jsem si, že budu svědkem pouze toho, jak umře. Jenomže po chvíli jsem si všiml, že tato ovečka vynakládá snahu na to, aby se postavila. Hýbala hlavou a nohama v jakémsi marném pokusu se postavit. A tak jsem si řekl, zkusím jí v tom pomoci. Jenomže víte, ono to není žádná legrace, abyste těžkou starou ovci postavil na nohy. Těžká ovce na zádech nejde jen tak lehce překulit na nohy. A tak jsem ji obkročil, chytnul za vlnu a po chvíli se mi to podařilo. Překulit ji na bok a následně pomocí na nohy. A jaké bylo moje překvapení, když tato pro mě umírající ovce pojednou vyskočila, postavila se na nohy a utekla směrem, kam zřejmě odešlo stádo, do něhož patřila. Víte, bratře a sestry, proto je velmi důležité, aby pastýř každý večer počítal své stádo. A aby kontroloval a přepočítával, zda jsou všechny jeho ovečky na nohou. Zda nějaká nezůstala tam někde ležet. A dobrý pastýř, věřte mi, jakmile zjistí, že jedna či více ovcí schází, první myšlenka každého dobrého pastýře je, jestli pak neleží někde vzhůru nohama. A dobrý pastýř ví jedno jediné, že musí jít a postavit ji, nejdřív ale ji nalézt. Víte, ovce ležící vzhůru nohama se totiž ocitá ve velkém nebezpečí. Sledují totiž její nepřátelé. Je to chvíle, kdy hledá ne jenom pastýř, ale hledají i šelmy. Divocí psi, vlci a další, kteří též moc dobře vědí, že ovce ležící nohama vzhůru je pro ně snadnou kořistí. Taková ovce je totiž naprosto bezmocná a vystavená bez obrany samotné smrti. Vzpomínáte na Pána Ježíše Krista, bratři a sestry? V podobenství Lukášova evangelia o ztracené ovečce klade důraz na radost, která nastala ve chvíli, kdy ji našel. Podobně tak každý z nás, kdo jsme součástí toho Kristova stáda. Nejenom, že nám Pán Ježíš tím zachraňuje život, když nás postaví zpátky na nohy, ale víte, též nám občerstvuje naši duši. Vždyť kdo si umíme představit, co ovečka prožívá, když dlouhou dobu leží na zádech? Dehydratace a ten pocit pomalého umírání, dušení musí být hrozný. Proto ta vděčnost křesťana za občerstvení duše. Proto ta vaše a moje vděčnost nejednou za nové prokrvení našich duchovních končetin. Proto ta naše vděčnost za doplnění té duchovní tekutiny, kterou tolikrát potřebujeme. Proto ona vděčnost za postavení, opětovné postavení na nohy. Každá minuta i v takovém případě je velmi drahá. Proto je velmi nádherné, když Boží zásah přichází včas. A jistě mi dáte za pravdu, že vždycky přichází včas. Pro nás křesťany by to měla být potěšitelná zpráva, hlavně v této době a dnes večer u Božího slova. Víte, jsou totiž i tací křesťané, kteří si myslí, že když se dostanou do úzkých, Bůh je nehledá. Ano, jsou i tací křesťany a možná patříme často krámezi někdy, když přijdou těžké chvíle, kdy si myslíme, že ten dobrý pastýř o nás nestojí,
Že mu je jedno, kde právě jsme a co právě prožíváme, kde právě ležíme a jak ležíme. A najednou to první, co se dere z našich úst, je možná i určité hubování. Ale víte, pravda je taková, že pastýř nás hledá. A když nás najde, co dělá jako první? Lukáš 15:5, když ji nalezne, vezme ji na ramena, pozor, z radosti, slyšíte to? Z radosti. A nese ji domů, nese ji do ovčince. Pán Ježíš tuto svoji boží hledající a soucitnou lásku manifestoval celým svým životem, když byl na této zemi. Jednal s každým hledajícím hříšníkem soucitně a milosrdně. Mnohokrát čteme v písmu, že byl hnut milosrdenstvím a vrátil se, zastavil se a pomohl. Víme z písma, že se ujímal těch, které našel v zuboženém stavu a nad těmi, kdo jeho lásku odmítali, dokonce neváhal plakat. Vzpomínáte nad Jeruzalémem, říkal: Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl jako slepice kuřátka zhromáždí tvé děti pod svá křídla, jenomže vy jste nechtěli. Ano, z celého života Pána Ježíše Krista, z celého služby až do smrti na kříži, září jeho hluboký soucit se ztracenými lidmi, jimž rychle a radostně spěchal pomoci. Já si dovolím říci, že celý příběh Ježíšova života je příběhem dobrého pastýře, který pozvedá na smrt odané ovce, které leží z hůru nohama. Tam a on jde všude možně. Něha, láska, trpělivost, s jakou pozvedl Petra po jeho tragickém pádu, jsou toho krásným důkazem. Stejně tak něha, láska, trpělivost, kterou pozvedal tebe a mě mnohokrát. Možná i dnes je toho důkazem. Stejně tak, když sledujete, s jakou péčí pozvedávali autora tohoto žalmu Davida, je úžasné. Vzpomínáte na to jeho vyjádření z 56. žalmu? On tam ve 14. verši říká: nebo si vytrhl moji duši ze smrti a mé nohy od poklesnutí, tak, abych stále chodil před Bohem ve světle živých. Ano, Pane, moji duši si vytrhl ze smrti a moje nohy od poklesnutí. A tak, bratře a sestro, pojďme od dnešního dne brát všechno, co přijde právě v tomto duchu. Víte, většina z nás často v tom duchovním smyslu též ležíme bezmocně vzhůru nohama. Ačkoliv patříme Pánu Ježíši Kristu a toužíme, aby nás vedl, přesto často klopítáme, přesto často padáme, právě tehdy, když se cítíme nejbezpečněji. Velmi často se dostáváme do situace, když obzvlášť pocítíme vlastní bezmocnost. Jsme najednou zklamáni sami sebou. A někdy dokonce i zoufali. Často padáme právě tehdy, když si myslíme, že jsme duchovně na výši. Je to zvláštní. Ve chvíli, kdy se cítíme opravdu na výši, té chvíli cítíme, že přichází pád. Toto nebezpečí připomíná křesťanům do Korintu apoštol Pavel v 1. epištole v 10. kapitole ve 12. verši. A protože kdo se domnívá, že stojí, dej si pozor, abys nepadl. Může nám to někdy připadat divně nebo snad až zbytečně. Říkáme si, jak je to možné, když jsem na duchovní výši, že mi hrozí pád? Jak je možné, když se mi daří, když všechno je v pořádku? Jak je to možné? Proto mi dovolte, abych v této druhé části biblické hodiny se spolu s vámi podíval na některé věci a na některé důvody, jak je to možné. Podíváme se na to, kdy hrozilo a kdy hrozí ovečkám, že se ocitnou na zádech. A já prosím Pána, aby i mě, i nám, každému, jak dnes jsme u Božího slova, dopomohl k tomu, abychom i my v těchto důvodech viděli i to, co nás častokrát položí na záda. Normální to není, že? A přece se to stává. Pojďme k několika takovým důvodům, které u ovce zapříčiní právě tento pád. To první, na co chci položit důraz, je určitý pohov. Nebo chcete-li touha ovečky se rozvalit a válet se. Ano, skutečně tam to u ovce vždycky začíná. Ovce si totiž hledá na zvlněném terénu častokrát pohodlné měkké dolíky,
aby se tam po dobré pastvě takzvaně uvelebil. Jenomže víte, právě tam se snadno překulí na hřbet a zůstane bezmocně ležet. Touze si dát pohov a končí to takto smutně. Drazí moji, pojďme přemýšlet teď nad námi ovečkami Ježíše Krista. Kolikrát se ocitneme na hřbetě právě tehdy, kdy se nás zmocní touha pohovění si. Nemluvím teď tady o odpočinku, nechci být špatně pochopen, to je jiná věc a David za to svého pastýře oslavoval, vzpomínáte, říká mu, dává mi odpočívat, dopřává mi odpočívat dokonce na zelených pastvinách. Takže nemluvím tady o odpočinku křesťana, my ho potřebujeme a víte, že Pán Ježíš svým učeníkům častokrát říkával, pojďme si na chvíli odpočinout. Ale tady je řeč o hovění si v duchovním životě. Hovění si v křesťanském životě do té míry, že to má za následek právě ono překulení se do pozice, ze které nemůžeme povstat. Víte, jsou to chvíle, kdy se nám nechce nést kříž, který Pán dal na naše bedra. Jsou to chvíle, kdy obcházíme těžkosti, kdy si zkracujeme ty cestičky a kdy možná hledáme pouze jenom pohodlnou cestu za Pánem, která nevyžaduje vytrvalost a která nevyžaduje ukázněnost. Jsou to chvíle, kdy jsme k sobě až příliš hovívaví. Jsou to chvíle, kdy nejsme ochotní vzdát se pohodlného života a příjemného teplého místečka ve prospěch Boží vůle a Boží služby. A co následuje v takových chvílích, to z písma víme v přísloví 24. kapitole, ve 33. žalmu, tam čteme toto slovo. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klin a poležíš si a tvoje chudoba přijde jako pobuda a tvoje nouze jako ozbrojenec. Ano, jenom trošku si poležíš, trochu se rozvalíš a přichází chudoba, přichází stav, kdy už se nemůžeš postavit na nohy. Jak je krásné, když v takové chvíli přichází náš dobrý pastýř, aby nás na nohy znovu postavil. A aby naši duši vyprahlou v tom stavu opět občerstvil. Tou další příčinou, kdy se ovečka ocitá na hřbetě, je vlna. Víte, hlavně její nadměrná váha, která z ovcí nejednou kymácí ze strany na stranu, a v nich jsou to ty větší ovce, tak když běží, tak vlna s nimi kymácí na jednu i druhou stranu a hlavně právě tato vlna se nejednou stává její velikou překážkou a nebezpečím. Když jej přes příliš, tak se totiž stává, že na ovci splsnatí, slepí se špínou a někdy i výkaly a ovci to při sebemenším přetížení doslova převrátí. Zhroutí se pod tíhou vlastní vlny. Pojďme i zde, bratři a sestry, přemýšlet nad chvíli nad tím, co je toto za obraz pro nás dnešní ovečky Kristova stáda. Já vám naznačím alespoň něco málo. Víte, vlna je obrazem všeho toho, co se nás přidržuje. Co i s námi kymácí každý den ze strany na stranu. Je to něco, co se, stejně jako vlna na ovečce, na nás den co den zvětšuje, co roste. A co se nám také stává určitou chvíli i zátěží. Zkuste si představit, že byste si přestali stříhat vlasy. Tedy vy, komu ještě rostou. Pojednou, kdybyste tak přestali, byste se cítili velmi nepohodlně, věřte mi. Stejně tak vlna na ovečce se stává velmi nepohodlnou, protože se zvětšuje a roste. A víte, vlna skutečně v písmu je obrazem toho starého a tělesného života. Je to nejednou výraz toho vnitřního postoje, kdy lpím na svých nadějích, kdy lpím na svých přáních, kdy lpím na svých touhách a plánech. Vlna je obrazem té oblasti života, kde přicházím do styku s okolím. A jak víte, je to právě vlna, na kterou se to všechno u ovečky chytá a přidržuje. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla plná bodláků a trní a všeho možného, co na sebe na vlnu nachytala.
Ano, bratře a sestry, je tolik věcí, které se i na naší vlnu, na vlnu nás oveček, které se nás přidržují. Je tolik pozemských věcí, které se na naší vlnu zachytávají, lepí se a spoutávají nás. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla chycená v trni a nemohla se vymanit, protože ji drželo za vlnu. Víte, drazí moji, jsou to všechny ty pozemské věci, které i nás drží. Můžou to být v některých případech peníze, v jiných případech světské myšlení, anebo hledání jiných věcí, než je Boží království. Ano, to všechno nás dokáže sužovat ve stádu Kristovy církve. To všechno nás dokáže svázat a to všechno nás dokáže táhnout k zemi při sebemenším naklonění. Víte, zajímavé a tež příznačné, že kněží staré smlouvy při službě ve svatyni nesměli nosit nic vlněného. Možná právě proto, aby ta vlna nezachytila to všechno špinavé kolem. Naše já, naši sebelásku, naši pýchu, věřte, ani dnes Pán Bůh ve své svatyni nestrpí. Nic, co se na nás lepí, Bůh nestrpí. A tak chtějme každý tam, kde jsme dnes, přemýšlet nad tím, co se nám chytilo na vlnu ovečky, Kristovy ovečky. Nezapomeňte, chceme-li jít skutečně Boží cestou a ne stále padat a bezmocně ležet vzhůru nohama, my musíme Pánu Ježíši dovolit, aby i v této oblasti našeho života dost drasticky zasáhl. Víte, co v takové chvíli udělal pastýř, když viděl ovečku vzhůru nohama z důvodu množství vlny na jejím těle? Jistě tušíte. Při nejbližší vhodné příležitosti tu vlnu ostříhal. A také vlastně tu ovečku zachránil ze smrtelného nebezpečí. Měli jste vidět, jak se radovala a jak běžela v tom uvolnění. Jenomže, co si budeme povídat, stříhání samotné se jí nelíbilo. Stříhání ovcí pro ně není nic příjemného. Ovce se totiž velmi neradi stříhají. Rád jsem to pozoroval u pastýřů, oni k tomu využívali i čas, volný čas na pastvě. Ostatní ovce se pásly a pastýř vždycky tu jednu chytil, svázali nohy a stříhali. A věřte, ani jedna to nepodstupovala ráda. Pomineme-li to, že pro pastýře to je hodně těžká práce, někdy doslova boj s ovečkou, pro ovečku to je nepříjemné. Bývá ve stresu, někdy ve strachu, co se s ní děje. Ale pastýř to udělat musí. Protože po stříhání si odechnou oba dva. Ovci už nehrozí nebezpečí v tomto směru a pastýř je rád, že o ovci někde kvůli množství vlny nepřijde. A tak se ptejme my, křesťané, kolikrát musel a musí Pán Ježíš Kristus pro naše občerstvení duše též použít ty duchovně ostré nůžky. Kolikrát se nás musí dotknout tím ostrým prostředkem, kterým je jeho svaté slovo, ostré na obě strany. Je pravda, že to bývá též nejednou hodně bolestivé. Je pravda, že to bývá i pro mě a pro vás nejednou nepříjemné a možná stresující, když se nás meč Božího slova dotýká. Možná tam zůstane i nějaký ten šrám. Nějaká ta jizva. Odnušek. Víte, některá ovce sebou trhla a pastýři nechtěně i píchnul nebo říznul. Ale díky Pánu Ježíši Kristu za to, že to dělá v mém a vašem životě. Díky mu za to. Protože jenom tak vaše a moje duše najde uspokojení a najde obživení. Jinak bychom leželi vyprahli na plání tohoto světa. A nebo třeba i vyprahli v Kristově církvi. Díky Pánu ale, že on každou zvlášť si bere stranou a občerstvuje její duši. Kéž by i tento večer byl pro nás takovýmto občerstvením. Třetí příčinou, kterou chci vyzvednout, je vypasenost ovce. Víte, příliš vypasené, tučné ovce, ty nebývají nejzdravější. A stává se, že právě oni leží velmi často na hřbetě a trpí.
Nadváha je totiž něco, co z nich činí takové těžkopádné ovce, které tak snadno po té, co se převalí, na hřbet nepovstanou. Vypasenost. Ovce jsou v takové chvíli neohrabané. A stačí málo, aby po té, co jste je postavili na nohy, se opět nešikovně překulili zpátky na záda. A víte, když si takováto dobře vypasená ovce lehne a přitom se chce potočit na bok nebo se protáhnout, těžiště jejího těla se posune a nakonec leží tak, že už nedosáhne nohama na zem. A v té chvíli dostává strach, začne kopat nohama, čím se vše ještě více zkomplikuje a nakonec už leží na hřbetě, bezmocně, neschopná se postavit. V této poloze se začnou v jejím báchoru tvořit plyny a ty se hromadí do té míry, že začnou omezovat její krevní oběh, takže dochází k nedokrvnosti nohou. A je-li horko a slunečno, zajde takováto ovce během pár hodin. Za chladného počasí se říká, že může přečkat i několik dní. Nezahubí-li samozřejmě během noci nějaká šelma. Nemluvě teď o tom, že s březí ovečkou zachází i nenarozená jehňátka. Stejně tak má-li tato ovečka mladé, které sají, je to velká ztráta i pro ně, protože osiří. Velké to nebezpečí. Ale je tam pastýř. A víte, co v takové chvíli dělá, když si toho všimne? On svoji ovečku, která tímto trpí, většinou podrobí odtučňovací dietě. Začne jí dávat méně zrní, začne jí dávat méně jiných dobrůtek. Protože každý pastýř chce mít zdravé stádo, chce mít odolné stádo, ne tučné a přitom mdlé a slabé. A tak si položme otázku v té duchovní oblasti. Bratře a sestro, jak vypadá v té duchovní rovině takzvaná vypasená ovečka Ježíše Krista? A vůbec je na tom něco špatného? Je na tom něco špatného, když ovečka Ježíše Krista je dobře vypasená, když pěkně duchovně vypadá? Což pak dobrý pastýř nás nevodí na dobré paství právě z toho důvodu, abychom byli dobře duchovně živení? Neklademe důraz na to, že je potřeba, abychom byli duchovně živení a krmení? Neklademe důraz na to, abychom si četli Boží slovo, abychom se modlili, abychom žili tím dobrým duchovním životem? Tím hutným duchovním životem? Jistě ano. Ale přátelé moji, tady musíme vidět. Dnes večer se musíme naučit onomu rozdílu mezi dobře napaseným křesťanem a dobře vypaseným křesťanem. To je obrovský rozdíl. Napasený křesťan a vypasený křesťan. Víte, krásný důkaz máme ve Zjevení v 3. kapitole. Pán Ježíš tam přes Jana laodicejskému zboru nechává napsat velmi zvláštní slova. V 17. verši cituji. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A přitom nevíš, že jsi ubohý, že jsi bědný, že jsi nůzný, že jsi slepý a že jsi nahý. A tak ti radím, aby jsi u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a také bílý šat, aby ses oblekl a nebylo vidět tvou nahotu. A také, aby si skoupil mask potření očí, abys prohlédl, protože já káram a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Ano, odtučňovací kůra. Říkáš, jsem bohat. Mám všecko. Všemu rozumím, všemu vím. Na všechno mám odpověď. A přitom nevíš, říká pán, nevíš, že ti schází toto a toto a toto a toto a toto. Víte, tohle je obraz sebejistého křesťana. Toto je obraz ve vlastních očích bohatého křesťana. Toto je obraz křesťana, který se najednou honosí svými úspěchy, ať už v té tělesné oblasti, anebo hlavně v práci pro pána, kdy ten duchovní já nemá už místo. Já toto a já ono a já zase toto a ono. A přitom nepozorujeme, že nejednou jsme v největším nebezpečí odpadnutí. Jsme v nejednom nebezpečí, kdy jsme vypasení a přitom hladoví duchovně.
Říkáš toto a ono, ale nevíš, nevidíš se z mého pohledu. Díky tomuto dobrému pastýři, který v takové chvíli přichází s otučňovací kůrou. Přečtu to ještě jednou. Já kárám a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Chci, aby si v tomto směru trochu schodil. Chci ti dát otučňovací kůru. Protože chci tě mít duchovně zdravého. A tak, bratře a sestro, nezapomeň, že vnější úspěchy nemohou být měřitkem výše duchovního života. Stejně tak vysoká životní úroveň není důkazem pravé blaženosti v Bohu. O to více děkujeme Pánu za to, že přichází včas a že neotálí zasáhnout a uvést nás do zdravé, střízlivé duchovní polohy. Díky Pánu za to, že neváha nasadit duchovní dietu. Nebojme se i ten čas, který prožíváme v tuto chvíli, tak to pojmout. Možná jsme až příliš byli zvyklí na to, že jsme tady pospolu, že všechno máme a že nám nic neschází. Možná, že jsme i byli jako církev pyšní, že už vlastně ani nic nepotřebujeme. Možná opravdu jsme byli duchovně přejezeni, přepaseni, ale nenapaseni. Děkujeme Pánu Bohu za to, že přichází včas a neotáli zasáhnout a uvést do zdravé, střízlivé duchovní polohy tvůj a můj život. Kdy neváha nasadit duchovní dietu. A nebojme se uznat i dnes večer, že to možná potřebujeme. Že potřebujeme nejenom dobré krmení, ale že potřebujeme i duchovní dietu. On chce v tobě i ve mně mít zdravou ovečku. Ne duchovní malátnou, která se sotva pohybuje. Ano, může se vykázat tím a oným, ale pro Pána je neužitečná. A pokud se prostředky té diety nám zdají a budou zdát možná ještě příliš tvrdé, nezapomeňte, že cílem je přivést nás ke skutečnému obživení. David říká, on, ten dobrý pastýř, moji duši obživuje. Nezapomeňte, že jeho výchova má totiž jeden jediný cíl, chce posílit moji a vaši víru a taky důvěru v jeho vedení a sice, že co Bůh dělá, všechno je dobré. A jestli mi dáte za pravdu, že už toto poznání samo o sobě, připustím-li to ke svém srdci, samo o sobě už toto poznání naši duši velmi občerstvuje. Když poznáme svého pastýře takového, jaký je, už toto přináší občerstvení, natož to, když k Pánu Ježíši Kristu i dnes přijdeme v pokání a přineseme mu všechno to, co v nás stučnělo, a co potřebuje Boží zásah. Přeju sobě i vám, bratře a sestry, aby toto slovo dnešního večera proniklo hluboko do našich srdcí. A aby bylo pro nás obrovským požehnáním na cestě víry. Amen. Ještě budeme chvíli stát před Pánem v modlitbách. Otče nebeský, moc děkujeme za to, že i dnes jsi byl na tomhle místě s námi. Moc děkujeme za to, že i dnes jsi se nám dal poznat takový, jaký jsi. Prosíme, odpust, pokud jsme tě takto nepoznávali. Odpust, pokud jsme na tebe v tomto směru zapomínali. My ti moc děkujeme za to, jak jsi úžasný, jak jsi veliký a jak jsi jediný. Děkujeme za všechno, co jsi pro nás dělal a děláš do téhle chvíle. Děkujeme za tu úžasnou péči o každou ovečku zvlášť. Děkujeme za to, že nejenom, že ji znáš podle jména, ale také, že ji hledáš, zda někde neleží. A když ano, že prokrvuješ její duchovní končetiny. Pane, děkuji ti za to, kolikrát jsi to udělal v mém životě. Kolikrát jsi mě postavil na nohy, když už jsem se nemohl zvednout. Děkuji ti, Bože, za každého, koho jsi postavil na nohy. Věřím, že si v tuhle chvíli to všichni uvědomujeme, ať už jsme kdekoliv. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nás oprošťuješ od všeho toho, co se nás častokrát přichycuje.
Ty víš, pane, kolik i za naši tu vlnu se toho chytlo. Kolik nás to drželo a jak moc to bylo nebezpečné. Díky, že jsi nás našel v tom trni. Že jsi nás vysvobodil, že jsi nás vytrhl a postavil opět na skálu, kterou jsi ty sám. Děkujeme, pane Ježíši, i za tuhle chvíli, kdy si to smíme uvědomovat. A tak tě prosíme, dělej s námi to, co uznáš za vhodné. Děkujeme za stav, kterým jako církev Kristova procházíme. Věříme, že ty s tím máš svůj plán. Že ty víš, proč to děláš. Ty víš, pane, co z nás chceš otesat, co z nás chceš obrousit. A tak to učiň. My, pane, chceme očekávat na tebe. Chceme ti za všechno děkovat, i když tomu nerozumíme. Chceme, pane, spoléhat na to, že ty víš, co děláš. A i když, pane, se častokrát cukáme a chceme ti utéct, děkujeme za to, že nás přidržíš a zbavíš nás všeho toho, co by nás chtělo uvést do nebezpečí. Odpusť nám, pane, když jsme se povyšovali a když se možná povyšujeme na to a ono. Když, pane, si myslíme, že všechno víme, všechno známe, prosíme tě, dej, ať Duch tvůj svatý i nadále pracuje v našich životech a ukáže nám, v čem jsme slepí a v čem jsme chudí. Očekáváme, pane, i v tomto směru na tvé požehnání. Očekáváme na to, že ty se nás dotkneš svojí milující rukou. A i kdyby to měla být břitva, mělo by to být ostré. Věříme, že to je k našemu dobru, protože všechno, co činíš, je dobré. Nech je tvé jméno, pane, i v tomto směru na věky požehnané. Amen.

Vyslechli jste si 9. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

nevypučel a réva nevydala výnos. V oborách zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Boha a chválit jeho jméno. Já budu oslavovat Hospodina.